Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
0: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
1: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
3: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
2: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je Chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
13: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
5: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
6: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 8. října. Mění se režimy, politici přicházejí, odcházejí, ale kultura zůstává. A jak moc důležitá je, o tom vypovídají i některé budovy. Jednu z nich si připomeneme v dnešním ranním vysílání. Přeji příjemný poslech.

Slyšeli jsme ukázku z díla Georga Friedricha Händla. Byl to Příjezd královny ze Sáby. Hrál nám orchestr City of London Symphonia pod vedením Richarda Hickokse a dohrál 4 minuty po 7. hodině. Nyní si také můžeme připomenout jednu velmi zajímavou stavbu. Vznikla v Lipsku a byla otevřena v roce 1981 právě 8. října. Mluvím o Gewandhausu, tedy krásném uměleckém stánku pro hudbu. Byla to ovšem 3. stavba na podobném místě. A proč tomu tak bylo? I o tom si povíme. Ale teď už budeme poslouchat mezihru z opery Carmen George Bizeta.

Slyšeli jsme mezihru z opery Carmen George Bizet, tam hrála londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Claudia Abbáda a dohrál 7 minut po 7 hodině. Za chvíli slavná část varhanní symfonie číslo 5 F moll Charlese Marie Vidora. Tokáta. Zahraje ji Simon Preston. No a nás se čeká nejenom hudební program, ale vás, stejně jako mě, nejspíš i chůze venku, alespoň kratička, tak pozor na počasí. Dnes bychom měli mít přechodně polojasno, ale během dne očekáváme oblačno až zataženo a později odpoledne a večer se od západu vyskytnou přehánky. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 22 až 24 stupni Celsia.

Slyšeli jsme hudbu Charlese Marie Vidora. Zazněla tokáta z jeho varhanní symfonie číslo 5 F-moll. Hrál ji Simon Preston a dohrál minutu před čtvrt na 8. Za chvíli z filmu Pro pár dolarů navíc hudba Ennia Morriconeho. Uslyšíme tóny z roku 1965, ovšem v nové nahrávce Filharmoniku města Prahy. A ještě předtím, než se rozeznějí ony tóny, jsou tu informace o dopravní situaci v Praze. Především o dopravních nehodách. Jedna je hlášena ze Zlíchovského tunelu, další z ulice 5. Května, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. A nehoda je také hlášena z Lipské ulice.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
11: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
12: Check-in?
13: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
12: Recepční.
13: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
12: Bezpečnostní kontrola.
13: Přesně.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z prvního dějství opery Únose ze Serailles. Arii Osmina nám zpíval Franz Josef Zählich a doprovázel Chamber Orchestra of Europe pod vedením Janika Nese Cegana. Je 7 hodin a 23 minut. Dnes máme 8. října a právě dnes si můžeme připomenout otevření nové budovy, té nejnovější Gewandhaus Lipsko. Právě tento zajímavý hudební stánek byl otevřen 8. října roku 1981 a navazoval na tradici hudebních sálů, které byly pojmenovány Gewandhaus, alespoň pozdějšími hudebníky a milovníky hudby v tomto městě. My si připomeneme historii těchto sálů, ale až za chvíli. Teď zazní jeden ze slavnostních vojenských pochodů Edvarda Elgara.

Slyšeli jsme slavnostní vojenský pochod číslo 5C Dur Edvarda Elgara v podání skotského národního orchestru pod vedením Alexandra Gibsona. Dozněl přesně v 7:30. Za chvíli od Ludwiga van Beethovena třetí věta jeho symfonie číslo 1 C Dur. Hrát bude orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. A také na vás čeká i zajímavá skladba dalších skladatelů. Ovšem nás teď zajímá budova, ve které takové tóny mohou znít. A v Lipsku je to budova Gewandhausu. Ta nejnovější byla otevřena 8. října roku 1981, ale tradice hudebních setkávání je v Lipsku mnohem, mnohem starší i tradice budov, které byly věnovány hudbě. Například už v roce 1743 se v Lipsku sešlo 16 šlechticů, měšťanů a obchodníků a založili společnost s názvem Grosses Concert, tedy velký koncert. Bylo to 16 hudebníků, takový malý koncertní, takové malé koncertní seskupení a pochopitelně hledalo nějaký prostor, ve kterém by mohlo vystupovat. A našlo. Našlo hostinec u Tří labutí. Tam majitel tohoto hostince upravil svůj sál proto, aby se tam mohly konat koncerty. Ale nebyl to vyloženě koncertní sál. Ten, který byl předchůdcem už toho nejnovějšího Gewandhausu, stál na jiném místě než ta současná budova. Stál ve starém městě a vlastně šlo původně o tržnici a sklad pro obchodníky s textilem. Tento zajímavý stánek hudby byl vlastně přebudován z této tržnice na koncertní sál. Pozdější další budova, ta už měla přímo určení pro hudbu. Nacházela se v hudební čtvrti a byla to architektonicky velkolepá novorenesanční budova navržená Martinem Gropiem. Byla bohužel těžce poškozena při spojeneckém bombardování Lipska v roce 1944. No a od té doby žádná taková budova v Lipsku nestála, i když Gewandhaus Orchestra Leipzig hrál. Kde? To vám řeknu za chvíli.

0: Slyšeli jsme hudbu Ludvíka van Beethovena, zaposlouchali jsme se do třetí věty symfonie číslo 1 C-dur. Hrál orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera a dohrál v 7 hodin a 36 minut. My si dnes připomínáme otevření nejnovější budovy Gewandhausu v Lipsku. Stalo se tak 8. října roku 1981 a už jste slyšeli také důvod, proč šlo o další a nejnovější budovu. Inu, ta, která sloužila jako hudební stánek od roku 1884, byla zničena při spojeneckém bombardování. A mezi rokem 1944 a 1981 zkrátka nebylo kde přesně hrát pro Gewandhaus Orchester Leipzig. Ovšem jeden prostor se našel a ten byl určen jako příležitostný koncertní sál i pro tento orchestr. A byl jim kongresový sál v zoologické zahradě v Lipsku. Po zničení druhé budovy hrál orchestr Gewandhausu právě dočasně zde. A to mezi lety 1947 až 1981. Ale to už se v 70. letech uvažovalo o nové budově, která by byla určena vyloženě pro orchestrální provedení krásných děl. Zkrátka byl by to hudební stánek hodnotný a určený proto, aby si posluchači opravdu užili krásný hru naživo. Ten zajímavý stánek vzniknul na náměstí Augustus Platz, předtím Karl Marx Platz, naproti Lipské opeře. Je to moderní koncertní budova ze skla a betonu. Její základní kámen pokládal i Kurt Masur, známý dirigent. No a vy, když přijedete do Lipska, tak se budete moci pochopitelně nechat opájet tóny i v této moderní budově, která má a sál veliký, do kterého se vejde až 1900 diváků. My si teď poslechneme hudbu, kterou nahrál orchestr, který vlastně má sídlo v této krásné budově. Je to Gewandhaus Orchester Leipzig a přímo pod vedením Kurta Masura vám zahraje první část koncertu B-dur pro lesní roh a orchestr Reinholda Gliera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prák Filharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
7: Informační služby?
8: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
7: Kavárna.
8: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
7: Salonek.
8: Správně, uhodlo si.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
10: Vy chytralí, s Chytrártem jsme ušetřili.
9: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
11: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt, opravdový elektrospecialista.
12: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme menuet, první část Musique de cour Jeana Francéze. Hrál nám Roman Novotný, Jiří Pospíchal a Ivo Kahánek. Dohráli 3 minuty před 8 hodinou a to je ještě čas pro hudbu Francisca de la Torre. Uslyšíme skladbu s názvem Adoramos te Señor a zaspívá ji vokální sobor Tiburtina Ensemble. Doprovázet jej bude kapela de la Torre.

0: Slyšeli jsme skladbu Franciska Della Torre, byla to Adoramus te Señor. Zpívali nám vynikající pěvci souboru Tiburtina Ensemble a doprovázela kapela Della Torre. Za chvíli je tu pro vás informační servis ve zprávách v 8 a také další pěkná hudba, například polka z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Kamion, který uvázl včera pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici, se dnes pokusí vytáhnout vyprošťovací tank. Předchozí pokusy o vyproštění totiž nebyly úspěšné. Vůz převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Výše škod zatím nebyla uvedena. Nikdo se při nehodě nezranil. Na střední škole v Ostrolence na severovýchodě Polska včera jeden z žáků zaútočil nožem. Zranil 8 lidí. Policie 19-letého útočníka zadržela. Podle ostrolenské policie mladík zaútočil během vyučování. Potom ze školy utekl a policie ho dopadla na městské pláži u řeky Narev. Motivy mladíkova jednání nejsou jasné. Také on potřeboval lékařské ošetření. Nová galerie ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku je věnována české krajinomalbě z 19. století a první poloviny 20. století. Mezi 300 obrazů jsou mimo jiné díla Antonína Chytusyho, Julia Mařáka a jeho žáků, například Antonína Slavíčka či Jaroslava Panušky. Ten žil v nedalekém Kochánově. Muzeum a galerii v prostorách firmy Aurum Crystal zaměřené na sklo vytvořil podnikatel Martin Kopecký z vlastní dlouho budované sbírky. Veřejnosti je expozice v sousedství Světelského zámku přístupná od září. Dnes bude v naší republice oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy polojasno, ojediněle se objeví slabý déšť nebo přehánky. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 15. To je ze zpráv v 8 vše. Nyní už poslouchejme hudbu z Prodané nevěsty.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme polku z prvního dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a dohrál 7 minut po 8 hodině. Za chvíli Geistliches Lied Johannesa Brahmse. Uslyšíme tuto známou skladbu v úpravě pro sbor a orchestr. Tím sborem bude v následující nahrávce Monteverdiho sbor a orchestrem Orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. Ještě ale než se pustí do své krásné práce, uslyšíme také informace o dopravní situaci v Praze. Dopravní nehody se nevyhly ulici 5. května, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Další nehoda je hlášena z Poděbradské ulice mezi křižovatkami s ulicemi pod Turnovskou tratí a Kbelská. A buďte také pozorní v Lipské ulici, tam je hlášena dopravní nehoda.

0: Slyšeli jsme Geistliches Lied Johannesa Brahmse, v úpravě pro sbor a orchestra zpíval Monteverdiho sbor a hrál orchestra Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. Dozněla tato skladba 8:45. Za chvíli zazní další a bude pocházet od Karla Filipa Emanuela Bacha. První část jeho symfonie číslo 6 E-dur nám zahraje soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. Předtím vás ale ještě zvu k poslechu dalších skladeb našeho dnešního ranního vysílání, neboť mezi nimi se také bude ukrývat soutěž a díky ní budete moci vyhrát 2 vstupenky na jeden z koncertů Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Tentokrát to bude na koncert, který se koná 20. října v kostele svatých Šimona a Judy. Jde tedy o pěknou řadu, kterou si budete moci, tedy respektive koncert z této pěkné hudební řady, kterou můžete slýchat právě v tomto krásném prostoru, ve kterém se hudba nádherně rozléhá. No a tentokrát 20. října se bude rozléhat nejenom hudba orchestrální, kterou zahraje Komorní filharmonie Pardubice, ale především hlas Vojtěcha Pelky. A vy si tak budete moci vychutnat některá z děl Wolfganga Amadea Mozarta, tak jak si je možná nejspíš i představoval, tedy v podání kastrátů. Vojtěch Pelka je kontratenorem a přiblíží nám onen pocit Mozartův, který nejspíš v hlavě cítil, když komponoval své opery třeba Mitridate nebo La Clemenza di Tito či Idomeneo. To vše na vás čeká 20. října v kostele svatých Šimona a Judy. Blíže o koncertu ještě pohovořím těsně před soutěží. Teď už ale zazní hudba Karla Filipa Emanuela Bacha.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněla první část symfonie číslo 6 E-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Hrál soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka a dohrál v 8 hodin a 18 minut. Nyní se vypravíme do Afriky a zavzpomínáme, a vy už asi tušíte, že zaznějí tóny Johna Berryho z filmu Vzpomínky na Afriku z roku 1985. Hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: 30. výročí slaví letos multižánrový podzimní festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. O historii festivalu, spojené i s Václavem Havlem a Pražským hradem, i o programu letošního ročníku bude v příštím pořadu Hudba v miléniu hovořit ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec. K poslechu premiéry v úterý 13. října od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
9: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
10: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
11: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
12: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
11: Dnes musíte vybrat.
12: Mám tady pro vás předvýběr a
11: rozšíříme výběr.
12: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
11: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme árii, šestou část oratoria Maddalena ai piedi di Cristo Antonia Caldari. Zpíval nám kontratenorista Andreas Scholl a doprovázel orchestr della Scola Cantorum Basiliensis pod vedením René Jacobse. Máme přesně 9:30 a budeme soutěžit. V dnešním ranním vysílání máme pro vás jako odměnu pro toho, kdo první zavolá správnou odpověď, 2 vstupenky od Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK na jeden z koncertů, který organizuje, a to v kostele svatých Šimona a Judy 20. října od 19:30. Díky tomuto koncertu se budete moci vžít do posluchačů a možná tak trochu také nahlédnout do Mozartovy hudební fantazie, protože ten některé z rolí svých oper v skutku psal pro kastráty. Dnes takových pěvců mnoho není. Nám právě mohou takový zážitek zprostředkovat kontratenoři. A jedním z nich je i skvělý Vojtěch Pelka, který vystoupí právě 20. října o 19:30 na koncertu FOK v kostele svatých Šimona a Judy. Vystoupí společně s komorní filharmonií Pardubice pod vedením dirigenta Vahana Mardirosiana. A vy se budete moci zaposlouchat nejenom do pěkných árií, například z Mozartovy opery Mitridate, Idomeneo nebo La Clemenza di Tito, ale uslyšíte také předehry některých pěkných děl Wolfganga Amadea Mozarta i nepříliš hraných. To na vás čeká tedy 20. října v kostele svatých Šimona a Judy. Vyhraje ten, kdo zavolá první správnou odpověď na soutěžní otázku, a tu soutěžní otázku vám prozradím nebo řeknu za chvíli. Teď je důležité připomenout, že soutěžíme podle pravidel, zejména je důležité připomenout, že pokud jste zvítězili v uplynulých 14 dnech, je třeba si od toho dne vítězství odpočítat nebo napočítat, přičíst 14 dní a pak se opět můžete zúčastnit našich soutěží. A také telefonní číslo k nám do studia, to je číslo 739 987 987. Právě na toto telefonní číslo můžete volat své odpovědi, ale jen po dobu následující skladby. A tou bude známé preludium číslo 8, Dívka s vlasy jako len, z preludií Claude Debussyho. A nyní už se dostávám k soutěžní otázce. Mě zajímá, v jakém roce měla premiéru Mozartova opera La Clemenza di Tito.

0: Slyšeli jsme preludium číslo 8 Claude Debussyho Dívka s vlasy jako len. Hráli nám Jan Kolář na hoboj, Josef Kocůrek na flétnu, Emil Polach na fagot a také soubor Virtuosity Praha pod vedením Oldřicha Vlčka. Je 9:05 a my už známe vítěze naší dnešní soutěže. Díky níž jste mohli vyhrát 2 vstupenky na koncert, který organizuje Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v kostele svatých Šimona a Judy 20. října o 19:30. Nese název Vojtěch Pelka a Mozart. Uslyšíte na něm spoustu krásných Mozartových árií, ale také předeher z jeho oper. No a ty árie, ty byly určeny původně pro kastráty, ovšem v dnešní době je mohou zpívat i vynikající kontratenoři a Vojtěch Pelka takovým je. Zetkáte se tedy s úchvatným přednesem árií, které byly původně komponovány pro opravdu velmi vysoké pánské hlasy. To je tedy výhra a ta putuje k panu Martinu Hiškovi, protože ten mi odpověděl správně na soutěžní otázku, kdy měla premiéru opera Wolfganga Mozarta, a to La Clemenza di Tito. A Wolfgang Amadeus Mozart by byl určitě potěšen, že jste to věděli, protože nebyl sám, po něm ještě volal jeden volající, bylo to v roce 1791. Gratuluji a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

dozněl koncert pro lesní roh a orchestr číslo 1 S dur, respektive jeho třetí část. Bylo to dílo Richarda Strause. My se zaposlouchali do sóla Zdeňka Tilšara za doprovodu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Za 2 minuty bude 8:45 a my budeme poslouchat osudovou. Je to známá symfonie číslo 5 C mol Ludvika van Beethovena. Uslyšíme druhou větu v podání orchestru Revolutionnaire Romantik pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla hudba Ludvíka van Beethovena, my se zaposlouchali do druhé věty Beethovenovy symfonie číslo 5C mol, tedy do známé osudové. Hrál orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. Nyní nás čeká Schumannova symfonie číslo 3 S-dur Rýnská. Pátou větu nám zahrají vídeňští filharmonikové pod vedením Ricarda Muti.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
14: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
13: Navádění letadel?
14: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
13: Technik ve věži?
14: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
13: Elektrikář?
14: Jo, přesně tak.
13: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
15: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
16: Promění.
15: A v novou sukínku?
16: Promění.
15: A v paraplíčko?
16: Promění.
15: I na obal pro pastelky?
16: I v obal.
15: A v baťůžek?
16: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
17: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
15: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
16: Běž už.
17: Více na cestaodpadu.cz.

0: Vídeňští filharmonikové vedení Richardem Muty dohráli ukázku z Rýnské symfonie číslo 3 S dur Roberta Schumanna. Byla to pátá věta a ukončila tak nabídku dnešního ranního vysílání Rádia Klasik Praha. Za chvíli se však zaposloucháte do nabídky dopoledního bloku Ondřeje Fischera a ten začne pěknou skladbou Georga Friedricha Händla. Uslyšíte árii z kantáty Acci Galatea e Polifemo v podání Luigi de Donata a také Collegia 1704 pod vedením Václava Luxe. To je od Filipa Sichry vše, přeji vám pěkný čtvrtek.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Máme 8 minut po 9. hodině 8. října. Svátek dnes slaví Věra a od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově vás jako obvykle touto dobou zdraví Ondřej Fischer. Posloucháte nás na frekvenci 98,7 FM, také nás můžete naladit prostřednictvím internetu na našich webových stránkách klasikpraha.cz, v mobilní aplikaci nebo v digitálním vysílání DAB+. Právě teď nám zpíval basista jménem Luigi Di Donato, De Donato, italský pěvec, který natočil společně s orchestrem Collegium 1704 album pojmenované Polifemo, a na tomto albu se zaměřili na stvárnění tedy starořeckého mýtu o kyklopu Polifémovi v různých barokních dílech. Toto konkrétně třeba byla árie z Handlovy kantáty Aci Galatea e Polifemo, která se jmenovala Fra Lombre el Jorori. Velice náročný kus, obsahující obrovské skoky a s rozsahem přes 2,5 oktávy. Luigi Di Donato si to ještě dokonce zvětšil na skoro 3 oktávy. No a pokud chcete Collegium 1704 slyšet v nejbližší době naživo, tak například tady v Praze v Rudolfinu 16. října budou hrát Zelenkovo dílo Misa Votiva a v první části večera bude také na programu hudba Johanna Sebastiana Bacha. My budeme v této hodině našeho vysílání, tedy před 10. poslouchat mimo jiné třeba hudbu Samuela Barbra, Vítězslava Nováka, Ralfa Vona Williamse, Erika Satieho a samozřejmě také uslyšíme skvělé interprety, mezi nimiž bude například pianista Jan Bartoš, pittsburghský symfonický orchestr, tenorista Jonas Kaufmann a celá řada dalších. No a také si ještě před 10. hodinou zasoutěžíme dnes opět s pražskými symfoniky, tedy symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, který dnes do soutěže věnoval vstupenky na jeden ze dvou koncertů, které proběhnou v obecním domě 21. a 22. října. K těmto koncertům tedy ještě doplním, že dirigent Andrej Borejko opět přijede do Prahy k pražským symfonikům, bude dirigovat Šostakovičovu 5. symfonii a na programu bude ještě také Rossiniho předehra k opeře Wilhelm Tell a rovněž Beethovenův klavírní koncert číslo 1, v němž se představí jako solistka mladá klavíristka Alexandra Dovgan. Tak pokud máte zájem o vstupenky na tento koncert pražských symfoniků 21. října, tak s námi soutěžte už za pár minut v našem dopoledním vysílání a v souvislosti s Šostakovičem, který zazní i na tom koncertě pražských symfoniků, teď uvedu následující skladbu, bude to Šostakovičova 6. symfonie H-moll. Jejíž druhou část si poslechneme z nahrávky Filharmonie Oslo, kterou bude dirigovat Klaus Mäkelä. Příjemný poslech.

Poslouchali jsme hudbu Dmitrije Šostakoviče, skladatele, letos často uváděno v souvislosti s jeho letošním 120. výročím narození, které jsme si připomínali koncem září. Toto konkrétně byla druhá část z Šostakovičovy 6. symfonie H-moll, dílo, které mělo být původně vokálně instrumentální. Šostakovič vyslovil záměr zhudebnit Majakovského báseň Vladimír Iljič Lenin. K tomu naštěstí nedošlo. Skladba je tedy pouze instrumentální. No a my jsme teď z ní druhou větu poslouchali v podání Filharmonie Oslo, kterou řídil Klaus Mekele. Už za chvíli si tedy, jak jsem sliboval, zasoutěžíme s pražskými symfoniky o vstupenky na koncert, kde také Šostakovič zazní 15. symfonie pod taktovkou Andreje Borejka. Kromě toho tam Beethovenovu hudbu zahraje mladá klavíristka Alexandra Dovgan, ale to bude až za pár minut. Ještě předtím si poslechneme slavnou tenorovou árii Nessun Dorma z Pucciniho opery Turandot. Zpívat nám bude Jonas Kaufmann.

Na Rádiu Klasik Praha nám teď zpíval Jonas Kaufmann, krásný tenor tohoto pěvce, zněl v árii z Pucciniho poslední a nedokončené opery Turandot, tedy v árii Nessun Dorma. My budeme pokračovat hudbou pařížského skladatele Erika Satieho, no a také si zasoutěžíme. Jak jsem už avizoval, tak v dnešní telefonické soutěži opět můžete hrát o vstupenky, které do soutěže věnoval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, neboli Pražští symfonické. Tentokrát jsou to vstupenky na jeden ze dvou koncertů 21. a 22. října ve Smetanově síni obecního domu. Konkrétně tedy budeme soutěžit o vstupenky na ten středeční 21. října. No a k pražským symfonikům opět přijede dirigent Andrej Borejko, jejich častý spolupracovník, který bude dirigovat pátou symfonii Dmitrije Šostakoviče. Kromě toho bude na programu také Beethoven klavírní koncert číslo 1 C dur. No a ten zahraje velice mladá, ale talentovaná klavíristka Alexandra Dovgan, která navzdory tedy svému nízkému věku už vystupuje v koncertních sálech po celém světě, tak teď bude příležitost slyšet ji i tady v Praze. Soutěžit můžete s námi na obvyklém čísle 739-987-987 za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na zmíněné telefonní číslo jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Protože na koncertě, jak jsem říkal, bude znít i hudba Dmitrije Šostakoviče, který má letos výročí, tak se zeptám, kolik symfonií dohromady napsal Dmitrij Šostakovič.

0: Skladba Erika Satieho Gymnopédie číslo 2 v úpravě pro kytaru a orchestr dozněla teď v podání kytaristy Geralda Garcie a Státní filharmonie Košice. My jsme během této ukázky také soutěžili, a to dnes opět s pražskými symfoniky o vstupenky na koncert 21. října, tedy jeden ze dvou koncertů, které Symfonický orchestr FOK odehraje ve Smetanově síni obecního domu 21. a 22. 10. Opět k ním přijede dirigent Andrej Borejko, který bude dirigovat Rossiniho, Beethovena i Šostakoviče. Od Beethovena tam zazní klavírní koncert číslo 1 C-dur, který zahraje solistka Alexandra Dovgan. No a od Šostakoviče bude na programu 15. symfonie. A já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, kolik symfonií celkem napsal Dmitrij Šostakovič, jehož výročí si letos připomínáme. Tak správnou odpověď, tedy že jich napsal 15, a tato 15. symfonie z roku 1971 je tedy jeho poslední symfonií. Tak tuto správnou odpověď mi jako první zatelefonovala paní Hana, která tedy vyhrála dvě vstupenky na 21. října, a tímto jí ještě jednou gratuluji.
1: Klasik Praha.
2: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: komorní hru Martiny Kinské
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
4: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
2: A co je Chytrart?
3: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
7: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byla hudba Vítězslava Nováka. Poslouchali jsme třetí větu z koncertu E-moll pro klavír a orchestr tohoto skladatele Dvořákova žáka. No a na nahrávce účinkoval pianista Jan Bartoš, který natočil tuto nahrávku se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Jakuba Hruši. A s Jakubem Hrušou mimochodem spolupracoval Jan Bartoš i na své nejnovější nahrávce, která vychází zítra 9. října a kde Jan Bartoš hraje klavírní koncerty Sergeje Prokofjeva, Igora Stravinského a také Viktora Ulmana, což je bezesporu pozoruhodný objev v rámci české hudby, a to za doprovodu Jakuba Hruši a Bamberských symfoniků. Tak to je nové album, které vyjde už zítra 9. října u Suprafonu. No a my budeme teď pokračovat hudbou amerického autora Samuela Barbera. Jeho krásné adagio pro smyčce nám zahraje Pittsburghský symfonický orchestr řízený dirigentem Manfredem Honeckem.

0: Poslouchali jsme hudbu amerického skladatele Samuela Barbera, jehož adagio pro smyčce nám zahrál pittsburghský orchestr řízený dirigentem Manfredem Honeckem. Ve zbývajících minutách před 10. hodinou ještě uslyšíme dva solové dechové nástroje, jeden vysoký a druhý naopak hluboký. Tím prvním bude solová flétna, která zazní v první větě koncertu D-dur Johanna Joachima Agrela. Na historickou dobovou flétnu nám zahraje solistka Maria Bani. No a tím druhým nástrojem pak bude tuba v koncertu Ralpha Vaughna Williamse F-moll, kde se nám představí solista James Gurley a orchestr Birminghamského královského baletu. Tak to vše zazní už v nejbližších minutách před 10. hodinou na Klasik Praha.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista.

0: Vznikne magie.
1: Ha, kuchař!
0: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
5: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Jsme Klasik Praha.

Jsou 3 minuty před 10. hodinou a na flétnu nám hrála Maria Banja. Poslouchali jsme první větu z flétnového koncertu Rédur Johana Joachima Agrela, jak ji zmíněná solistka natočila za doprovodu souboru Concerto Kodaň pod vedením Andrewa Menzieho. No a teď vystřídá tedy vysoký dechový nástroj flétnu, naopak dechový nástroj hluboko položený, bude to basová tuba, pro kterou vůbec první koncert v historii napsal až v roce 1954 skladatel Ralph Vaughan Williams. Je to koncert F-moll, z něhož si teď poslechneme úvodní část Preludium z nahrávky solisty Jamese Gurleyho a orchestru Birminghamského královského baletu.

0: Na tubu nám hrál solista James Gurley, doprovázený orchestrem Birminghamského královského baletu. Byla to první věta z koncertu F-moll, který pro tubu a orchestr napsal anglický skladatel Ralph Vaughan Williams. No a za chvíli si poslechneme skvělou nahrávku souboru Krása kvartet, která vyšla v loňském roce a která se jmenuje Mládí. Je zaměřena na díla meziválečných autorů Krásy, Schulhofa a také Ančerla, od kterého tam najdeme tedy dvě studentské fugy, ačkoliv později se proslavil samozřejmě spíše jako dirigent než skladatel, ale od Erwina Schulhofa uslyšíme teď z tohoto alba rondo ze velice nápadité a originální skladby nazvané Divertimento pro smyčcové kvarteto. Hrát nám tedy bude soubor Krása kvartet, no a dále pak třeba Schuberta, filmovou hudbu Johna Williamse, také Mozarta, Smetanu, Strause a další uslyšíte tady na Klasik Praha v nejbližší hodině dopoledního programu.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Poslouchali jsme nahrávku souboru Krása kvartet, který nese jméno skladatele Hanse Krásy a který vydal loni album pojmenované Mládí z díly nejen Hanse Krásy, ale i Karla Ančerla a Ervina Schulhoffa. Právě od Schulhoffa jsme teď poslouchali rondo z vtipného divertimenta pro smyčcové kvarteto. No a dále opět klavírní hudba, bude to Franz Schubert a Allegretto Azdur, Emprompty číslo 4, které nám zahraje klavíristka Elizabeth Leonskaya.

Je 10 minut před 10:30, slyšeli jsme emprompty číslo 4 France Schuberta, název tedy znázorňuje, že skladba byla zkomponovaná spontánně, takzvaně jako improvizace, a toto Allegretto Azdur nám hrála pianistka Elizabeth Leonskaya. Dále se zaposloucháme do hudby filmové, bude to John Williams a jedno z témat, které složil pro filmovou sérii Hvězdné války, která patří k jeho nejznámějším dílům v oblasti filmové hudby. Toto konkrétně bude takzvané jodovo téma z filmu Imperium vrací úder, lyrické téma v lidickém modu, které nám zahraje houslistka Anne-Sophie Mutter, doprovázená tělesem Arts Orchestra of Los Angeles pod taktovkou samotného autora.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
5: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
6: Jsme Klasik Praha.

Jsou 2 minuty po 10:30, toto byla hudba Wolfganga Amadea Mozarta, presto z jeho parodické skladby s názvem Hudební žert, ve které tedy Mozart parodoval některé skladatelské nešvary svých méně talentovaných kolegů. No a my jsme poslouchali tuto humornou hudbu v podání Pražského komorního orchestru. Dále nám teď zaspívá tenorista Pavel Černoch hudbu Bedřicha Smetany, kterému se věnoval před 2 lety na svém albu Smetana Arias, vydaném u příležitosti tehdejšího 200. výročí Smetanova narození. No a toto bude aries Prodané nevěsty, jak možná věřit. V roli Jeníka tedy bude zpívat Pavel Černoch a Českou filharmonii diriguje Tomáš Netopil.

Zpíval tenorista Pavel Černoch, byla to Jeníkova arie z druhého dějství Prodané nevěsty, Jak možná věřit. Ukázka z Černochova alba, které vyšlo tedy v roce 2024 u příležitosti Roku české hudby a zároveň 200. výročí Smetanova narození. No a pokud máte rádi Smetanovu hudbu, tak tento týden můžete v rubrice Novinka týdne tady na Klasik Praha slyšet také novou nahrávku Libuše v podání Jakuba Hruši České filharmonie Pražského filharmonického sboru, Kateřiny Kněžíkové, Adama Plachetky a dalších, což je tedy nahrávka také natočená v roce 2024. No a my budeme v našem dopoledním programu teď pokračovat hudbou Richarda Strause. Jeho opera Salome ve své době vzbudila velké kontroverze, je napsána na provokativní předlohu Oscara Wilda a zejména publikum tehdy pobouřila scéna nazvaná Tanec sedmi závojů, kdy tedy Salome během toho tance jednotlivé závoje postupně odkládá. Tak my to budeme mít bez toho vizuálního dojmu, uslyšíme pouze nahrávku této části opery, kterou nám zahraje Lucernský festivalový orchestr. Dirigovat bude Ricardo Šají.

0: Klasik Praha.
1: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je v noci, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry

0: Skor. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme tento temperamentní mazurek pro housle a orchestr z pera Antonína Dvořáka, který skladatel původně věnoval slavnému houslovému virtuózovi Pablovi de Sarasate. No a my jsme teď poslouchali nahrávku, kde byl solistou Jan Pospíchal doprovázený Jihočeskou komorní filharmonií. A ještě trocha baroka před 11. hodinou bude to skladba anglického barokního autora Henryho Persla, část z ódy Celestial Music, neboli nebeská hudba, která se jmenuje When Orpheus Sang, tedy když zpíval Orpheus. Nám bude zpívat altistka Lucille Richardo a soubor ensemble Correspondance, vedený čembalistou a muzikologem Sebastianem Dosé.

0: Soubor Ensemble Correspondance, francouzský soubor vedený Sebastianem Dose, nám teď hrál a zpíval část z Perslovy ódy Celestial Music, nebeská hudba, část nazvanou When Orpheus Sang, když zpíval Orpheus, no a solo měla na začátku altistka Lucille Richardot, uznávaná francouzská pěvkyně, věnující se jak staré hudbě, tak i opeře. Za chvíli nás čeká jedna svěžná polka od Johanna Strause, pak také Bartók, Grieg, filmová i barokní hudba, rovněž třeba Martinů nebo hudba Vojtěcha Jírovce. To vše máme připraveno už brzy na rádiu Klasik Praha.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Orchestr Europa Symfonie nám teď na Klasik Praha zahrál tuto svižnou polku z pera Johanna Strause s názvem Tryč-trač polka, což je tedy odvozeno z vídeňského slengu té doby, přičemž tento výraz tryč-trač znamenal něco jako drby nebo klevety. No a Orchestr Europa Symfonie tedy řídil na nahrávce Wolfgang Gräß. Teď se podíváme do Transylvánie, kde Béla Bartók pozbíral lidové písně a vytvořil z nich v roce 1915 původně klavírní skladbu Rumunské lidové tance. My si poslechneme teď úpravu této skladby pro zobcovou flétnu a cymbal, takže to bude mít obzvláště folklorní nádech a bude nám na zobcovou flétnu hrát nizozemská solistka Lucie Horš, na cymbal pak hráč s rumunskými kořeny jménem Dani Luka.

Poslouchali jsme hudbu Bély Bartoka, jeho rumunské lidové tance v úpravě pro zobcovou flétnu a cymbal. Solo na zobcovou flétnu hrála Lucie Horš, nizozemská hráčka specializující se právě na tento hranový dřevěný dechový nástroj, no a na cymbal hrál Dani Luka. Opět tu máme baroko, teď to bude skladatel Domenico Obíci, nepříliš známý autor, který působil v Benátkách, a my uslyšíme jeden z jeho madrigalů nazvaný De Consoli il mio tormento v podání baritonu Tomáše Krále a mezinárodně obsazeného instrumentálního souboru, který takto vystoupil na svatováclavském hudebním festivalu, ze kterého pochází tato živá nahrávka.

Určitě jste poznali část V jeskyni krále hor z Griegovy scénické hudby ke hře Peer Gynt. Byla to starší nahrávka symfonického orchestru FOK pod taktovkou Václava Neumanna. A když už tedy zmiňuji orchestr FOK, tak také doplním, že tento orchestr ještě dnes hraje druhý koncert k zahájení nové sezóny. Bude to dnes od 7:30 večer a vystoupí s pražskými symfoniky a jejich šéfdirigentem Tomášem Netopilem solistka Alena Bajeva, která zahraje houslový koncert D-dur Ludwiga van Beethovena. Krom toho bude na programu i Brahmsova druhá symfonie. Teď je tady hudba Jerryho Goldsmitha. Poslechneme si hudbu, kterou tento filmový skladatel, držitel Oscara, také 6 Grammy a 9 zlatých globů, složil pro film s názvem A Patch of Blue. V češtině to nemá překlad, neuváděl se tady tento film. No a my si téma z něj poslechneme v podání pianisty Sebastiana Knauera, kterého doprovodí německý komorní orchestr Berlín.

0: Klasik Praha.
1: Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Jsou 2:30, toto byla hudba klasicistního skladatele Vojtěcha Jírovce, rodáka z Českých Budějovic, který se ovšem proslavil i v zahraničí, mimo jiné třeba i v Londýně. No a my jsme od něj teď poslouchali menuet ze symfonie S-dur v podání jeho vlastně krajanů z jeho České komorní filharmonie. Teď je tady hudba Bohuslava Martinů, třetí věta ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2. Společně tuto skladbu Bohuslava Martinů natočili violončelista Vilém Vlček a klavírista Denis Linik na dvojalbum, které vyšlo loni u Suprafonu a které tedy obsahuje kompletní Martinů dílo pro tyto dva nástroje.

8 minut po půl 12. na Klasik Praha dozněla hudba Bohuslava Martinů, třetí věta ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 2. Hráli nám Vilém Vlček a Denis Linik, dva hudebníci, kteří se potkali v Bazileji na tamní hudební akademii, kde oba studovali a kde bylo také toto album natočeno. Vlastně nedaleko od místa, kde v závěru života pobýval i Bohuslav Martinů. No a teď nás čeká hudba Johanna Sebastiana Bacha, tokáta a fuga D-moll, slavná varhanní skladba, kterou uslyšíme v podání Aleše Bárty.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christoph Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No to by přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopí, ať je to

0: Čtvrtá část violončelového koncertu číslo 1 S dur, který Šostakovič původně napsal pro Mstislava Rostropoviče. Toto byla britská nahrávka, kde solo hrál Sheku Kane Mason a symfonický orchestr města Birminghamu řídila dirigentka Mirga Gražiny-Tétila. Před 12. hodinou a před koncem dopoledního programu ještě uslyšíme zpívat tenoristu Rolanda Viazona. Tento pěvec nám zaspívá Belliniho píseň s názvem Ma rendi pur contento.
1: Hello, this is Rolando Villazón and you are listening to Classic Praga.

0: Poslouchali jsme píseň Marendi pur contento od Vincenza Belliniho, mistra Belcanta. Jeho píseň nám zpíval Rolando Villazón, no a byla to také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu tady na Rádiu Klasik Praha. Tím odpoledním vás bude dnes provázet až do 19. hodiny Mirka Časarová, která se vám za okamžik přihlásí od mikrofonu z našeho studia. Už brzy zazní symfonická hudba Roberta Schumana, část z druhé symfonie, pak také třeba Monteverdi, Smetanova hudba v rámci rubriky Novinka týdne, ale i hudba filmová, Beethoven, Brahms nebo Ravel. To vše máme pro vás připraveno už brzy na frekvenci 98,7. Od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezký čtvrtek. Samozřejmě ho můžete, pokud budete chtít, strávit ve společnosti našeho vysílání. No a zítra se budu těšit opět naslyšenou v obvyklém dopoledním čase mezi 9. a 12.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Poslouchali jsme druhou větu skerco ze symfonie číslo 2 C-dur Roberta Schumana. Ivor Bolton řídil Drážďanský festivalový orchestr. A tímto skercem Roberta Schumana jsme na rádiu Klasik Praha zahájili dnešní odpolední vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Mirka Časarová. Dnes máme čtvrtek 8. října a svůj svátek si užívají Věry, takže Věrušky, jen to nejkrásnější a nejlepší vám přeje nejenom rádio Klasik Praha. Ale samozřejmě přejeme nejenom Věrkám, ale i všem našim milým posluchačům. Co si dnes budeme hrát, tak například v této hodince to bude ještě Claudio Monteverdi, John Williams, Ludwig van Beethoven či Maurice Ravel. Budu mít pro vás novinku týdne, kterou je Libuše Bedřicha Smetany, nová nahrávka v hlavní úloze s Kateřinou Knižíkovou. A také budeme v dnešním odpoledním vysílání soutěžit. Dnes naše soutěž je zaměřena na maminky a tatínky s dětmi od 3 do 5 let, protože soutěžíme o 2 vstupenky na Kulišáky v orchestru, a to na 22. října v dopoledních hodinách. Krásný workshop, který pro vás připravili pražští symfonikové v čele s Karolínou Řepovou jako lektorkou. Hudební workshopy 22. října, Kulišáci v orchestru, tak to bude naše dnešní soutěž v odpoledním vysílání. Teď už pokračujeme další hudbou, je tu árie Neptuna, Superbo e l'uom, tedy Člověk je pyšný, z opery Odysseus, Návrat do vlasti Claudia Monteverdiho.

0: O tom, že pyšný je člověk, nám zpíval basista Michal Schopr, německý zpěvák a pedagog. A v jeho podání jsme poslouchali árii boha moří Neptuna z prvního dějství opery Odysseus, návrat do vlasti Claudia Monteverdiho. Společně s basistou Michalem Schoprem jsme poslouchali koncerto vokále, které řídil René Jacobs. Před námi je teď novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Jako ozvěna rozsáhlých oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které v roce 2024 připomínal takzvaný rok české hudby i projekt Smetana 200, vyšla 18. září u Suprafonu nová nahrávka Smetanovy slavnostní opery Libuše z roku 1872, která měla premiéru v roce 1881 v nově otevřeném Pražském národním divadle. Koncepce díla nezapře inspiraci operami Richarda Wagnera. Podobu legendy o kněžně Libuši přijal libretista Josef Vencik, především z rukopisu Zelenohorského od falsifikátora Václava Hanky. Nová nahrávka, vydaná jako trojalbum, byla natočena ve Dvořákově síni Rudolfina pod režijním vedením Jiřího Gemrota v rámci koncertních provedení opery během předloňského ročníku festivalu Pražské jaro. Obsazení je výkvětem současné české hudební scény. Česká filharmonie hrála pod taktovkou dirigenta Jakuba Hruši, Pražský filharmonický sbor připravil sbormistr Lukáš Vasilek. V hlavních rolích se představili Kateřina Knížiková jako Libuše a Adam Plachetka, co by Přemysl. Ve vedlejších rolích pak další přední čeští operní solisté. Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brikler či Václava Krejčí-Housková. Kompletní nahrávku Libuše odvysíláme na Klasik Praha v rámci večerního koncertu bez smokingu v den státního svátku 28. října. Ale teď si jako hudební ukázku poslechneme předehru se slavnými úvodními fanfárami. Hraje Česká filharmonie, diriguje Jakub Hruša.

0: Poslouchali jsme slavné úvodní fanfáry z opery Libuše z pera Bedřicha Smetany. Hrála Česká filharmonie, kterou dirigoval Jakub Hruša, a poslouchali jsme tak novou nahrávku této opery, nahrávku, která vznikla k 200. výročí narození Bedřicha Smetany a vyšla letos 18. září u Suprafonu.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
5: komorní hru Martiny Kinské
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
4: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
5: Štýrský Toajen Heisler.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
8: No nekecej.
10: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
12: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
13: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Tohle je Klasik Praha.

Nesmrtelná hudba Johna Williamse z nádherného filmu E.T. A toto bylo konkrétně hudební téma, které vždy doprovázelo pohybové scény ve vzduchu. John Mosery řídil Hollywood Bowl Orchestra. Francouzský klenot Bertrand Chamailloux nebude v Praze poprvé. V naší světové klavírní tvorbě, a když říkám naší, myslím tedy Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, vystoupil v březnu 2019 s oslňujícím programem plným neslýchaných kousků. Mezitím rodák z Toulouse několikrát projel svět, aby doprovázel třeba Sol Gabetu, bratry Capuçony nebo Emmanuela Paida, a natočil pár skvělých snímků, aby do Prahy opět přivezl vybroušený dramaturgický drahokam. Tentokrát stojí v centru programu Mendelssohnovy písně Beze slov a svou otevřenou náručí objímají autory někdy nečekaně zpřízněné. Charles Ives, Clara Schumann, John Lennon či Paul McCartney. A neb, co dokáže hudba. Tak to je pozvánka na 17. října, což je sobota příštího týdne, v 19 hodin na klavírní recital Bertranda Chamailloux ve Dvořákově síni v Rudolfinu. My tu teď máme první větu ze symfonie číslo 5 Ludvíka van Beethovena. Paul Klecky řídí Českou filharmonii.

Tak to byla první věta ze symfonie číslo 5 c-moll Ludvíka van Beethovena. Paul Klecky řídil Českou filharmonii. Je 9:30 a před námi je hudba Johannesa Brahmse. Poslechneme si čtvrtou větu ze sonáty F-moll pro klarinet a klavír. Na klarinet hraje Igor Františák, na klavír Martin Kasík.

Dozněla čtvrtá věta ze sonáty F-moll pro klarinet a klavír Johannesa Brahmse. Na klarinet hrál Igor Františák, na klavír Martin Kasík. A my se teď vydáme do svity Má matka husa. Je to hudba Maurice Ravela, zazní druhá část s názvem Paleček. Emanuel Vyhom řídí PKF Prague Philharmonia.

0: jsme sehraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplacet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Proč se culíš?
4: Protože budeme krásný.
3: To už přece jsme.
4: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
3: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
4: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
9: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
10: Ladíte Klasik Praha.

Poslouchali jsme tanec ze světy Otelo Samuel Coleridge Taylora. Hudbu afrobritského skladatele nám zahrál soubor Čineke, který řídil Fozy Heimer. Blíží se nám 13. hodina, tato bude za 7 minut, o 13. tu budou zprávy, ale ještě předtím je tu Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho třetí věta z houslového koncertu E-moll.

0: Tak to byla třetí věta z koncertu pro housle a orchestr e-moll Felixe Mendelssohna Bartholdyho, která nám dozněla přesně ve 13 hodin. Bernard Haitink řídil koncert Chyba orchestra, na housle hrál Itzhak Perlman. A protože je tu 13 hodin, tak jsou tu také zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ruské síly ve čtvrtek dopoledne v Kramatorsku v Doněcké oblasti zasáhly dva autobusy. Útok si podle dosavadních informací vyžádal 30 mrtvých a 18 zraněných, ale údaje o obětech se mohou ještě měnit. Již zítra budou Češi rozhodovat v komunálních a senátních volbách, kdo usedne do zastupitelstev obcí a třetiny senátu. Letošní komunální a senátní volby se konají 9. a 10. října. Volební místnosti jsou tradičně otevřeny dva dny. V pátek od 2 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Po uzavření volebních místností začíná sčítání hlasů. Kvůli problémům, s nimiž se loni při sněmovních volbách setkali mnozí lidé, kteří chtěli odvolit s pomocí e-dokladu, apeluje nyní Digitální a informační agentura na občany, aby si aplikaci aktualizovali a připravili předem. Komunální a senátní volby se tedy začínají konat zítra, pokračují v sobotu. Ve škole v polské obci Leščidol Noviny ve čtvrtek ráno jeden z žáků nožem zabil 37-letého školníka a další dva dospělé zranil. 15-letého podezřelého policie zadržela. Přes Česko bude ve čtvrtek přecházet výrazná studená fronta, na které bude silněji foukat. Kvůli tomu vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu. Zejména pak na horách mohou nárazy větru dosahovat rychlosti až kolem 90 km za hodinu. Kvůli větru je už od rána uzavřen horní úsek lanovky na Sněžku. Ilustrátor, grafik a malíř Tomáš Řízek ve čtvrtek 8. října, tedy dnes, otevře v oblastním muzeu a galerii v Mostě svou výstavu nazvanou Tomáš Řízek – fantazie barev a exotiky. K vidění na ní jsou mimo jiné jeho ilustrace slavných knih, a to Kytice a Žitkovských bohyň. Jeho díla nezapřou inspiraci Asii. Střídavě žije a pracuje v České republice a na Tchajvanu. A jaké máme dnes počasí? Oblačno až zataženo, odpoledne a večer od západu srážky postupně na celém území a ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty pak budou 19 až 24 stupňů Celsia. To byly tedy zprávy o 13. My už teď tu máme Figara z opery Lazebník sevilský, zpívá baritonista Simon Kinleyside.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla árie Figara z opery Lazebník sevilský Joaquina Rossiniho. Ulf Schirmer řídil orchestr Mnichovského rozhlasu, zpíval baritonista Simon Kinleyside. Hudbou Joaquina Rossiniho jsme otevřeli další hodinu na rádiu Klasik Praha. Co nás v ní čeká, tak bude tu hudba Leoše Janáčka, Georga Friedricha Händla, Davida Arnolda, již za malou chvíli meditace z opery Thais Žila Masnéta. Také vás pozvu na zahajovací koncert festivalu Svátky hudby v Praze Václav Hudeček a jeho hosté. Teď už tu tedy máme meditaci z opery Thais Žila Masnéta, ale nezazní housle, máme tu úpravu pro klavírní solo. Na klavír hraje Andrew von Oyen.

Tak to byla známá meditace z opery Thais, Jules Massenette. V originále posloucháme melodii v podání houslí. Tady nám zněla úprava pro klavírní solo. Na klavír hrál Andrew von Oyen. Nás teď čeká finále ze symfonie na náměty Ovidiových proměn Karlse Dietrich von Dietersdorfa. Bohumil Gregor řídí Pražský komorní orchestr.

Poslouchali jsme finále ze symfonie Na náměty Ovidiových proměn, kterou napsal Karl Dieters von Dietersdorf. Hrál nám Pražský komorní orchestr, který řídil Bohumil Gregor. Teď přecházíme k televizi, je tu hudba z televizní série Sherlock. Série z roku 2010, ke které psal hudbu David Arnold. Posloucháme nahrávku Royal Philharmonic Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Zemřel oblíbený britský skladatel George Fenton, který stojí za projekty jako Modrá planeta nebo filmem Gandhi. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
7: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
6: A co je Chytrart?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

O tom, že není žádného léku, zpíval německý basbaritonista Thomas Quasthoff v arii z opery Zmařená nevěra Josefa Haydna. Společně s baritonistou jsme poslouchali Freiburský barokní orchestr, který řídil Gottfried von der Goltz. Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté, tak tento festival začne 20. října koncertem ve Dvořákově síni Rudolfina. Slavnostní zahajovací večer spojí houslovou tradici s operním repertoárem i setkáním zkušených interpretů s mladými talenty, jak je u tohoto festivalu už zavedenou tradicí. Vedle hostitele Hudečka se představí laureát letošní Hudečkovy Luhačovické akademie, houslista Arnau Izárd, přední česká violistka Kristýna Nouzovská-Fialová a mezinárodně etablovaní pěvci sopranistka Lucie Kaňuková a tenorista Daniel Matoušek. Orchestrální doprovod zajistí Prague Filharmonia pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce. Program nabídne Dvořákův mazurek a Bruchův koncert pro housle a violu e-moll. Druhou část večera vyplní výběr z oper Verdiho, Pucciniho a Gunoda. Zazní árie a duety z La Traviaty, Roma a Julie a Bohemy, včetně slavných árií Sempre Libera a Nessun Dorma. Další program jubilejního ročníku festivalu nabídne pestrá hudební setkání napříč generacemi i žánry od Bacha, Vivaldiho přes jubilujícího Beethovena a vánoční hudbu až po Gershwina či Bernsteina. Vedle Václava Hudečka se představí renomovaní interpreti, jako jsou Ivo Kahánek, Kateřina Englichová, Jiří Vodička, Vilém Veverka, Smetanovo trio, Pražské kytarové kvarteto, Chlapecký sbor Bony Pueri či soubor Virtuozy di Praga. Svátky hudby potrvají až do 20. dubna příštího roku. A my tu teď máme klavíristu Piotra Anderševského. Uslyšíme pátou část z druhé knihy cyklu Po zarostlém chodníčku Leoše Janáčka.

Poslouchali jsme pátou část z druhé knihy klavírního cyklu Po zarostlém chodníčku. Na klavír hrál Piotr Anderševsky. Je 2:07 a my tu teď máme hudbu ze třetího dějství opery Amadigi di Gaula Georga Friedricha Händla. Trevor Pinnock řídí The English Concert, na trubku hraje Alison Balsam.

Poslouchali jsme hudbu ze třetího dějství opery Amadigi di Gaula Georga Friedricha Händla. Trevor Pinnock řídil The English Concert a trubkou vládla Alison Balsam. Do 14. hodiny nám zbývá 18 minut, to je čas ještě například pro cigánské melodie Pablo de Sarasateho. Na klavír hraje Anna Maria Vera, na housle Letizia Moreno.

0: Tak to byly cigánské melodie od slavná koncertní skladba pro housle a orchestr, ale my jsme poslouchali verzi housle klavír, kterou zkomponoval španělský houslista a skladatel Pablo de Sarasate, a to v roce 1878, a sám ji také poprvé uvedl v Lipsku. Skladba využívá maďarské motivy a prvky převzaté z maďarské hudby. My jsme poslouchali na housle Letitiu Moreno, na klavír Ana Maria Vera.
1: Dva plus jedna zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
4: Check-in?
5: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
4: Recepční.
5: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
4: Bezpečnostní kontrola.
5: Přesně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: V závěru další vysílací hodiny nám dozněla čtvrtá věta Allegro con spirito ze symfonie číslo 29 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ton Koopman řídil amsterdamský barokní orchestr. Je to tedy 14. hodina, my pokračujeme ve vysílání. Pokračujeme árií z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho. V příští hodině se ale také můžete těšit na soutěžení. Dnes cílíme a nabízíme dvě vstupenky především maminkám a tatínkům s dětmi ve věku od 3 do 5 let, aby se mohli vydat dopoledne do kostela svatých Šimona a Judy na program Kulišáci v orchestru, který den 22. října. Nenechte si ujít další hodinu na Radio Klasik Praha, poslouchejte hudbu a soutěžte s námi.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

A o tom, že z lásky se může až zemřít, zpíval tenorista Juan Diego Flores, co by postava opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho. Poslouchali jsme Orchestra de la Comunidad Valenciana, který řídil Daniel Oren. Před námi je teď symfonie číslo 3 Amol Sergeje Rachmaninova. Z tohoto díla si poslechneme třetí větu. Hraje nám Londýnský symfonický orchestr, který řídí Neme Jervy.

0: Tak to byla rázná třetí věta Allegro ze symfonie číslo 3 a mol Sergeje Rachmaninova. Neme Jervy řídil Londýnský symfonický orchestr. Za necelou půl hodinku budeme na Radio Klasik Praha soutěžit. Dnes nám dvě vstupenky do soutěže věnovali pražští symfonikové a konkrétně jsou pro maminky nebo tatínky s dětmi od 3 do 5 let, a to na čtvrtek 22. října na jejich workshop Kulišáci v orchestru. Workshop, který začíná v 9 hodin a 30 minut a koná se v kostele svatých Šimona a Judy. Hudební řádění má totiž vyloženě pozitivní vliv na řadu důležitých věcí u dětí, jako je například rozvoj komunikace, sebevyjádření, kreativita a fantazie. Funguje také jako skvělý trénink paměti, soustředění a pozornosti. A samozřejmě společné hudební tvoření a zážitky podporují vztah rodičů a dětí. Takže poslouchejte Radio Klasik Praha a pojďte si za necelou půl hodinku zasoutěžit s námi o vstup na workshop Kulišáci v orchestru.
1: Klasik Praha.
0: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve kterého čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
14: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
15: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.

0: Téma Pretty Peppy z filmu The Artist Ludovika Burse. Hrala nám bruselská filharmonie, kterou řídil Ernst van Thiel. A pro vás už je připravená pravidelná rubrika, která představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Vítám vás u pořadu knižní novinky, který představuje nové tituly z nakladatelství Vyšehrad. Dnes je to kniha autorky Lena Šete, Špína státových rukou. Máma nás učí i další věci, než jen sedět u stolu rovně nebo říkat děkuju a prosím a tak, jinačí věci než bráchu. Nám dcerám vštěpuje, že kořalka rovná se trápení. Proti tomu je pivař ještě v pohodě. Tancuje a plete se mu jazyk a vyžvaní lecos ze soukromí, ale nakonec se nechá dostrkat do postele a z opice se v klídku vyspí. Jenže jakmile pije chlap něco tvrdšího, je agresivní, vyhledává spory, domů ho vodí policie, pokud teda domů vůbec dorazí. Jaké je vyrůstání v rodině, v níž se láska k nejbližším neustále střetává se strachem z toho, co způsobí jejich závislost? Právě do takového prostředí nás zavádí německá spisovatelka Lena Šete v románu Špína státových rukou. V mozaice vzpomínek sledujeme dospívání dívky, které otec říká Můrko. Kdysi pro ní býval člověkem, který znal odpověď na každou otázku. Postupně se jí ale stále víc ztrácí za svou druhou odvrácenou podobou. Za mužem, jehož život ovládá alkohol. Závislost tu přitom není jen problémem jednoho člověka. Rodinné vzorce se přelévají mezi generacemi a hranice mezi tím, čemu jsme se chtěli celý život vyhnout, a tím, co nakonec sami opakujeme, může být překvapivě tenká. Autorka toto prostředí zná také ze své profesní zkušenosti. Pracovala jako zdravotní sestra na psychiatrickém oddělení a dnes pečuje o lidi, kteří se závislostí bojují. Špína státových rukou vzbudila výraznou pozornost už před vydáním. Úryvek získal cenu dvojité VG Sebalda a roman byl následně nominován na německou knižní cenu. Kniha, která vychází v edici Hlas, přináší citlivý pohled na závislost, dospívání a rodinná pouta, která mohou člověka držet nad vodou, ale také ho stáhnout ke dnu.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Poslouchali jsme druhou větu Adagio ze symfonie S-dur, symfonie číslo 99 Josefa Haydna. Roger Norrington řídil London Classical Players. Teď nás čeká koncert pro klavír a orchestr F-dur George Gershwina. Konkrétně to bude třetí věta. Budeme poslouchat Pittsburghský symfonický orchestr v čele s dirigentem a klavíristou André Prevenem.

Dozněla nám třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr F-dur George Gershwina. André Preven byl klavírním solistou a také řídil Pittsburghský symfonický orchestr. Je téměř 3:15, já jsem vám slibovala soutěž a ta je tady. Dnes soutěžíme o dvě vstupenky na workshop s názvem Kulišáci v orchestru. A tento workshop je určen maminkám a tatínkům s dětmi od 3 do 5 let. Vede jej lektorka Karolína Řepová a pořádá je Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Kdy se koná, soutěžíme o dva vstupy na čtvrtek 22. října a vše se koná v kostele svatých Šimona a Judy. Takže pokud jste během uplynulých 14 dnů nevyhráli žádnou výhru na Rádio Klasik Praha, prosím, zavolejte k nám do studia na telefonní číslo 739 987 987 a zodpovězte mou soutěžní otázku. Já jsem s potěšením náhodně zjistila, že Česká televize teď co by večerníček dává krkonošské pohádky. Já chci vědět, kdo k tomuto nádhernému večerníčku ke krkonošským pohádkám napsal hudbu. 739 987 987 a my tu mezi tím máme Karmínu Buránu a Karla Orfa.

0: Tak to byla část ze scénické kantáty na světské texty potulných středověkých hudebníků Carmina Burana, část s názvem Tempus est jocundum. Poslouchali jsme symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Gaetano Delogu, zpíval baritonista Ivan Kusněr a společně s ním Kínův smíšený sbor a Bambini di Praga. A symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK hrál také hlavní roli v naší dnešní soutěži. Soutěžili jsme o dva vstupy na workshop Kulišáci v orchestru na čtvrtek 22. října. Já jsem se ptala, jaký hudební skladatel napsal hudbu k nádhernému večerníčku Krkonošské pohádky. A správnou odpověď věděl pan Jiří, že to byl Vadim Petrov. Moc gratulujeme, užijte si krásný workshop Kulišáci v orchestru.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
4: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
5: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
7: Informační služby?
8: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
7: Kavárna?
8: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
7: Salonek?
8: Správně, uhodlo si.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr
9: a rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
11: Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
13: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
14: Promění.
13: A v novou sukínku?
14: Promění.
13: A v paraplíčko?
14: Promění.
13: I na obal pro pastelky?
14: I v obal.
13: A v baťůžek?
14: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
15: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
13: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
14: Běž už.
15: Více na cestaodpadu.cz.
16: Klasik Praha.
17: Klasik Praha.

Poslouchali jsme čtvrtou větu ze smyčcového kvartetu číslo 2 F-dur Edvarda Grieha. Hrál nám Rafael Kvartet. S touto hodinou se pak rozloučíme nocturnem číslo 2 S-dur Frederika Chopina. Na klavír hraje Maria Joao Pires.

Další vysílací hodinu na Radio Klasik Praha jsme zahájili rapsodii pro orchestr s názvem España Emanuela Chabriera. John Elliot Gardiner řídil vídeňské filharmoniky. Teď máme 8 minut po 15. hodině a my tu máme lehkou připomínku léta. Je tu letní pastorále, krátká symfonická báseň švýcarského skladatele Artura Onegra.

Poslouchali jsme impresionisticky laděné dílo, které bylo inspirované letním pobytem ve švýcarských Alpách. Krásný čas tam strávil Arthur Honegger a výsledkem je tato symfonická báseň z roku 1920, letní pastorále. Vladimír Válek řídil symfonický orchestr Českého rozhlasu. My se pomaličku blížíme k 15:30, tato bude za 11 minut. Teď tu máme téma z filmu Dívka s perlou Alexandra Despla. Hrají filharmonici města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Crème. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze, Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté, sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izád a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
4: Jsme se hraní jako orchestr a stěhování s námi je jako symfonie. www.stěhovanikrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
7: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9.
9: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
11: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
2: Tohle je Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha dozněl valčík z baletu Šípková růženka Petra Iliče Čajkovského. Lauren Ziegler řídil New Philharmonic Orchestra London. A já bych vás ráda pozvala na mistrovské dílo hudebního symbolismu na prknech Národního divadla. Tajemná žena, osudová láska a příběh, který se vymyká klasickým operním pravidlům. Peleas a Melisande je jedinou dokončenou operou Claude Debussyho a dílem, kterým na začátku 20. století výrazně proměnil podobu opery. Na opeře pracoval téměř 10 let a její premiéra v Paříži v roce 1902 vzbudila značný rozruch. Dokonce i spolupráce s autorem předlohy, belgickým dramatikem Maurisem Maeterlinckem, se proměnila v otevřený konflikt. Maeterlinck si totiž přál, aby Melisandu zpívala jeho partnerka, zatímco Debussy prosadil skotskou sopranistku Mary Garden. Debussyho hudba pak dala příběhu zcela osobitou podobu. Místo velkých árií a efektních scén vytváří svět plný tajemství, vášně, ticha a napětí. Peleas a Melisande dnes patří k zásadním dílům operního modernismu. V Národním divadle tuto operu uvede režisér Christophe Loy s dirigentem Patrickem Fournierem. Premiéra se uskuteční 15. října a více informací a vstupenky najdete na národní-divadlo.cz. Na Radio Klasik Praha máme teď připravenou scénu z prvního dějství opery Les Indes Galantes Jeana Philippa Rameau. William Christie řídí soubor Les Arts Florizanes.

Poslouchali jsme scénu z prvního dějství opery Les Inkalant, což je do češtiny velmi těžko přiložitelný název, ale v češtině bývá někdy uváděno jako Galantní světy. Každopádně autor je Jean-Philippe Rameau a William Christie řídil soubor Les Arts Florissants. Nám se blíží 16. hodina na Radio Klasik Praha, se tak přehoupneme do podvečerního vysílání. Pojďme teď do něj rychle nahlédnout. Budeme v něm samozřejmě poslouchat krásnou hudbu, pozvu vás na koncert festivalu Lípa muzika, poslechnete si rozhovor se Zuzanou Rzonkovou, kdy se ohlédneme za festivalem Za poklady Broumovska a budeme také soutěžit. V dnešním podvečerním vysílání budu mít pro vás dvě vstupenky na slavnostní zahájení nové koncertní sezony Belcrea Art, a to na 22. října do kláštera Bosí Karmelitánů na Hradčanech v Praze, Fortna, kde vystoupí Roman Janál, Karolina Krejčí, trumpetista Jiří Houdek a varhaník Petr Čech, a budete tedy moci vyhrát dvě vstupenky na tento koncert. Tak to bylo takové malé nahlédnutí do podvečerního vysílání. Teď máme ale 5 minut po 15:30 a nás čeká úvodní věta ze symfonie číslo 2 D-dur Ludvíka van Beethovena.

0: Poslouchali jsme první větu ze symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Georg Scholty řídil Chicagský symfonický orchestr. Kdo bude hostem v pořadu Ivana Dlaska z archivu osobností s dnešní premiérou, se dozvíte již za maličkou chvilku a pak už tu bude mezzosopranistka Cecilia Bartoli a píseň Caro mio ben.
1: Klasik Praha.
2: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fournilier a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
7: Salonky.
8: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
7: Úklid.
8: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
7: Ha, kuchař.
8: Správně.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to je píseň Caro Mio Ben, zpěvá Giuseppe Giordaniho. Zpívala mezzosopranistka Cecilia Bartoli, na klavír hrál Gerti Fischer. My jsme před 16. hodinou a poslední skladbou v tomto odpoledním vysílání bude Allegro appassionato Camille Saint-Saëns, na klavír hraje Bertrand Chamayou.

0: na Radio Klasik Praha se nám právě rozvášnil Bertrand Chamayou v Allegru Appassionatu skladbě Camille Saint-Saëns a Bertrand Chamayou se také rozvášní na svém klavírním recitálu v sobotu 17. října v Rudolfinu ve Dvořákově síni. Na klavírním recitálu, kde zazní hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho, France Schuberta, Gabriela Fauré, ale také třeba Johna Lennona a Paula McCartneyho. Teď tu máme 16 hodin a na Radio Klasik Praha začíná podvečerní vysílání. Je tu árie z opery Komedianti Ruggera Leoncavala. Zpívá tenorista Josef Kalecha.
1: Tohle je Klasik Praha.

Nalíčist se, oblec si kostým, publikum si zaplatilo a ty se musíš předvést. Směj se, paní, a co, i když ti do smíchu vůbec není. Tak to je árie z opery Komedianti Rudgera Leoncavala. Zpíval tenorista Joseph Kalecha a poslouchali jsme BBC Concert Orchestra, který řídil Steven Mercurio. A já bych vás teď ráda pozvala na finále 25. ročníku festivalu Lípa muzika. V pondělí 2. listopadu do kostela Nalezení svatého kříže v Liberci. Epilog 25. ročníku festivalu je něčím zcela zvláštním a výjimečným. Finální tečku za letošním programem přijíždí udělat Barbora Kabátková, která na Lípě muzice vystupovala v době svých uměleckých začátků a nyní se vrací v docela jiné pozici. A sice jako umělecká vedoucí a dirigentka věhlasného kolegia vokále Gent. Celou dramaturgii jsem vystavila na hudbě, kterou napsal frankovlámský skladatel Jean Rochefort jako poctu a poslední rozloučení se svým učitelem Josquinem Deprem. Jde o skladby určené pro liturgii za zemřelé, které dokonale odrážejí křesťanské chápání tohoto aktu. Jsou smířlivé i kajícné, ale zároveň dramatické a niterně rozervané. Především však tato hudba přináší světlo a naději. A právě to je to hlavní, co v hudbě hledám. Emoce a jejich kontinuitu, říká Barbora Kabátková. Se souborem Collegium Vocale Gent Barbora Kabátková spolupracuje od roku 2013 jako zpěvačka. Postupně si získala důvěru jeho zakladatele Filipa Ervégeho. Zakladateli souboru se odvděčuje tou nejlepší prací a oddaností hudbě a silným zásadním programům. Projekt, se kterým přijíždí, je hudební poctou jednomu z největších skladatelů renesance, Josquinu Depré, a jeho duchovnímu žáku Jeanu Rochefortovi, který na Josquinovu smrt reagoval impozantní skladbou Misa pro defunctis. Program zažil svou premiéru v Itálii a nyní s ním Barbora Kabátková přijíždí domů. Ona a jeden z největších vokálních souborů současnosti, tedy pondělí 2. listopadu ve 20 hodin. Kostel Nalezení svatého kříže, Collegium Vocale Gent a Barbora Kabátková. Ale my teď zůstaneme doma na Vyšehradě, je tu má vlast Bedřicha Smetany. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

0: Poslouchali jsme první symfonickou báseň z cyklu symfonických básní Má vlast, Bedřich Smetana. Ikonické akordy na začátku nám prozradili, že jsme na Vyšehradě a tam nás vzala Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Za 9 minut budeme mít 5:30 a vy se za maličkou chvilinku dozvíte, s kým si bude Ondřej Fischer povídat ve svém pořadu Hudba v miléniu s premiérou v úterý 13. října a pak už tu bude Felix Mendelssohn Bartholdy a intermezzo ze Snu noci svatojánské.
1: Klasik Praha.
2: 30. výročí slaví letos multižánrový podzimní festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. O historii festivalu spojené i s Václavem Havlem a Pražským hradem i o programu letošního ročníku bude v příštím pořadu Hudba v miléniu hovořit ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec. K poslechu premiéry v úterý 13. října od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
5: Divadlo v dlouhé uvádí
6: dobrodružnou inscenaci o síle představivosti pro děti i dospělé. Jak vidět neviditelné?
5: Co když ty největší dobrodružství nezažijete někde venku, ale uvnitř vlastní hlavy? Jak vidět neviditelné?
6: Divadlo v dlouhé.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz. Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Ázii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška CZ. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
12: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Poslouchali jsme intermezzo ze Snu noci svatojánské Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Ricardo Chailly řídil Gewandhaus Orchestra Leipzig. Máme téměř půl pátou a pro vás už je připraven rozhovor se Zuzanou Rozonkovou, hornistkou, a bude se povídat o festivalu Za poklady Broumovska.
1: Jsem ráda, že čas od času se do našeho studia někteří hosté vracejí a vždycky je o čem hovořit. A dnes vítám hornistku paní Zuzanu Rozonkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji všem.
1: O které dobře víme, že je solo hornistkou pražských symfoniků, ale také, že je spjata s festivalem Za poklady Broumovska a především s hornovými kurzy a s hornovými koncerty, které se tam pravidelně konají. Je také častou členkou porot světových hornových soutěží. Takže těch témat, o kterých si dnes můžeme povídat, je celá řada, ale samozřejmě začneme právě festivalem Za poklady Broumovska, který letos měl už 21. ročník, skončil 29. srpna a vlastně rezidenčním umělcem byl skladatel Jan Valta. Proč to říkám, k tomu se dostaneme za malou chvíli. Jak už jsem říkala, součástí jsou také hornové kurzy. Kolikátý ročník hornových kurzů vlastně letos proběhl?
2: Letos proběhl 13. ročník letních hornových kurzů. A každý rok si můžu říct, že byl to lepší ročník jako loni, ale ono to jde nahoru tím, že ty lidi, kteří přijdou, jsou takový nadšenci pro lesní roh, takže je tam hrozně dobrá atmosféra, takže nás čeká 14.
1: No, není divu, že ta atmosféra je taková a ta úroveň, protože vy stále nabalujete více a více účastníků a zvete vlastně významné zahraniční lektory. Vy jste tady tedy hlavní lektorka, ale vždycky si zvete ještě další hosty. Kdo letos spolu s vámi tvořil ten tým lektorů?
2: Letos kromě českých významných hornistů, jako je Jan Vobořil, solohornista České filharmonie, Petr Hernych, hráč symfonického orchestru FOK, a profesor na Pražské konzervatoři a Jindřich Petráš, děkan hudební fakulty JAMU a další, tak já si vždycky zvu ano ze světa, světové hornisty, a letos to byl Jacques Delaplanque z Francie, z Paříže. Vynikající jak pedagog, tak i kamarád. Byla tam cítit i u jeho učení taková francouzská lehkost, což já, jak miluju hudbu francouzskou, tak vlastně i ta mentalita mi sedí a to bylo krásný. A pak jsme tam ještě měli polského pedagoga, který učí v Krakově na konzervatoři na lesní roh, a vždycky se snažím ty dva různé světy nějak spojit, propojit, a tam vlastně se to dá udělat i společnou skladbou, kterou nám letos napsal Jan Valta.
1: Ano, a to je ta spojnice.
2: A to je ta spojnice, protože já si ho nesmírně vážím, pana Valtu, a napsal nám 3 halaly pro 100členy vlastně soubor lesních rohů, protože jsme měli opět tolik přihlášených studentů. A bylo to krásný, protože moje představa byla, aby se tam trošku z té počítačové hry, anebo to, jak je teď momentálně známý, aby se tam projevila ta hudba, která se projevila, a ty děti, ty studenti to znají, takže oni byli úplně šťastní.
1: Ano, když už jsme tedy se dostali k panu Valtovi, jak už jsem říkala, byl rezidenčním skladatelem festivalu a ta hudba, o níž tady hovoříme, je vlastně hudba k počítačové hře Kingdom Come Deliverance, jejímž autorem je právě Jan Valta. Je to tedy hra, která je mezi mladými, já se přiznám, že já tohle už není můj svět, ale mezi mladými je velmi populární a je to vlastně česká počítačová hra a právě Jan Valta se tou hudbou k tomu velice proslavil, takže on vlastně tuhle tu hudbu zakomponoval i do toho svého halaly?
2: Ano, ano, on to do toho zakomponoval a bylo vidět, ale jak na to, ano, jak říkáte, ty mladší ročníky, jo, jak na to reagují, protože to znají. A nebo on to zakomponuje takovým úžasným způsobem, že ty různé akordy vlastně, protože to jsou 50-vteřinové halaly, jo, ale je to tam cítit, že tam je ten nápad z té hry, z té hudby, a je vidět, že na to každý slyší. A bylo to velmi dobře, protože pak i posluchači, kteří přišli na koncert, kde jsme to ve Wernerovicích uváděli, tak vlastně to znali. Znali to a bylo to krásné, byla to krásná atmosféra.
1: Vy říkáte, že to vlastně bylo pro stovku hornistů, takže zhruba ta stovka byla těch účastníků těch kurzů, respektive
2: ano,
1: letos
2: ano,
1: ta účast byla...
2: Ano, kolem stovky. Hmm. A museli jsme se naučit jednu věc, protože já vždycky žádám, každý rok je nějaký jiný skladatel a už se u nás vystřídalo do skladatelů a vážím si to. A každý je specifický. A museli jsme se naučit jednu věc, protože když jsou party, první, druhý, třetí, čtvrtý lesní rok, tak většinou třetí, čtvrtý, to jsou jako ty nejjednoduchší party a to hrajou většinou ty malé děti, které se to učí s náma, jako s dospělýma hrát. A my jsme je postavili vždycky vzadu, dozadu, jo? Že první pár, druhý, třetí. Nejenže pak pan profesor Petraš to diriguje, zjistil, že on vůbec na té malé děti nevidí, lebo jsou prťavé a stojí vzadu. Tak to máme tak specificky, že začínáme od čtvrtého lesního roku, všichni stojí vepředu. A já vám řeknu, že to je tak krásné je sledovat, jak oni se snaží. Je vidět, že oni se i ty děti kolikrát ani nechytnou v té momentálné hře, že nevědí přesně, kde jsme, ale oni se snaží, oni neodsadí. Jako mě to dělá hroznou radost tohle to zažívat.
1: Takže je tam velké věkové rozpětí.
2: Je velké, protože chtěla jsem vytvořit kurzy, kde se může přihlásit každý. Jestli to bude malé dítě, které začíná s tímto nástrojem, jestli to bude starší člověk, který se k tomuto nástroji dostal, takže amatér, anebo pak jsou tam samozřejmě z konzervatoře, z hudebních škol a z vysokých škol. Pak jsou tam ale i profesionálové, kteří se chystají na nějaký konkurs, mají už vystudováno, ale přijdou a chystají se ten týden, aby prostě udělali s takovou generálku před nějakým těžším vystoupením. Takže tam opravdu spojujeme generaci ob generaci, jo, k sobě.
1: A z toho, co říkáte, vyplývá také, že vlastně ta náročnost je přizpůsobená těm jednotlivým stupňům.
2: Ano, přesně. A vlastně i co se týče pedagogů, mám tam pedagogy, kteří se věnují právě tím začínajícím hornistům, pak konzervatoř, vysoká škola, amatéři, kteří se třeba po letech, letos tam byl pán, kterému bylo 64 let a vrátil se k tomuto nástroji, lebo jako mladý na to, kdy si jako hrával, pak přišel běžný život a teďkom už v důchodu se k tomu chtěl vrátit. Tak nám napsal mail, jestli by se mohl přijít podívat a my, že samozřejmě, víte, co bylo krásné, on přišel, kurzy začínají v neděli a v pátek hrál koncert před náma, před čema. A bylo mi ho i líto, ale jenom tím, že on jak měl hroznou trému, jo, a on říkal, já jsem 50 let absolutně před nikým nikdy nevystupoval, jo, a teďko bylo mi ho v jeden moment líto a pak obrovské štěstí, když tu skladbu dohrál, on měl slzy v očích a já taky, protože vlastně my jsme mu, on říkal, vy jste mi vrátili radost ze života, že se vrátil k tomuto nástroji a byl schopen zahrát skladbu na koncertě a bylo to krásné, bylo to dojemné.
1: Takže ptát se na poslání hornových kurzů je úplně zbytečné, protože tohle je jeden z těch asi nejhezčích výstupů, které mohou být.
2: Určitě.
1: Vy máte velké srovnání, protože, jak jsem říkala, zasedáte v porotách světových soutěží, ale také se účastníte jako lektorka dalších třeba jiných kurzů.
2: Ano.
1: Když třeba srovnáte se světem, je něco takového srovnatelného ve světě s těmito hornovými kurzy, které probíhají u nás?
2: Letní hornové kurzy Broumov se konaly na konci července. A na začátku července jsem byla pozvaná na hornový kemp do Šangaje, kde jsem učila týden plus taky tam jsme hráli koncert pak pro ty účastníky jako pedagogové. To samé se děje v Broumově, ale jenom chci říct, že tam bylo ale 200 účastníků. A bylo to dojemné, učila jsem, jednalo se teda, nebyli tam evropský hornisti, co se týče studentů, pedagogové ano, ale byli tam jenom čínští a já jsem se dojala, protože tam opět přišli malí, jako začínající a tak to postupovalo dál, pak střední škola, hrajou krásně ty čínští děti a vlastně to učení je úplně všude stejné, protože tam nejvíc záleží taky od píle toho dítěte, toho studenta, takže pro mě je to dojímavé. Akorát chci říct, že já jsem kdysi, ještě sama, když jsem soutěžila, měla v hlavě, tolik jsme nepřišli do kontaktu s japonskýma nebo čínštíma hornistama, tak jsem si říkala, ale když už jsem slyšela, že hrajou hezky, protože oni jsou opravdu pilní, oni opravdu cvičí hodiny, hodiny na ten nástroj, ale není tam srdce. Ale teďkom doba pokročila a já tam už to srdce nacházím. i u těch mladších ročníků čínských dětí. A je to i tím, že oni jsou otevření. Oni jezdí, oni docela často pak jezdí studovat ty vysoké školy do Německa, jo, do Evropy. Takže je vidět, že oni se učí už i tomuto, nejenom technice, ale pak vlastně vycítí tu, jak to vycítíme my, tu evropskou, evropský podstatě, když to tak řeknu. A musím říct, že ten kemp mě naučil taky hodně. Jo. Tam je to trošku těžší v učení v tom, že čínští lidé nemají moc mimiku. A u našeho dítěte, alebo u evropského, když řeknu, hraješ bezvadně, a já jsem dostala takový jako člověk, který tam zakřičí radosti, tak ty naši se usmějí. Ale tyhle ty děti, jako čínští studenti, oni zůstanou pořád stejní. A já ten moment nevím, máte radost, nemáte radost, tak já se jich ptám, jste happy? A oni, ano jsme, ale zůstává ta mimika. To je jediné, kde já vlastně, já se snažím prostě vyvolat úsměv. Řeknu vám, že se mi to u pár i podařilo, u pár hornistů, ale toto je jediná taková výjimka, kde to je jiné. Ale jinak hrajou báječně, musím říct. Musím říct, bez předsudků hrajou fakt opravdu výborně.
1: Vy kromě toho solového hraní nebo lektorování také učíte na JAMU a v Brně na Janáčkově akademii probíhá taky pravidelná mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně, ale to právě, protože tam se ty nástroje střídají, byl
2: Lesní roh a tuba.
1: Tak jaká byla ta úroveň toho letošního klání?
2: Úroveň byla úžasná, přihlásilo se 67 hornistů z celého světa. A bylo to náročné, trvá to týden, ono to skončilo před asi 10 dní, ta soutěž. A trvá to týden, že první kolo jsou 2 dny a z těch 67 můžete vybrat maximálně 12 postupujících do druhého kola. Což u takové úrovně, jaká byla letos, bylo dost těžké. Protože většinou se stane, že se nezadaří, tam je povinná skladba z paměti, že se nevšem zadaří vlastně to obstojně dohrát tím, že jim to jde z paměti, ale tady nebyl žádný výkyv. A fakt člověk musel mít ty 2 dny uši nastřežené, protože jinak ta úroveň opravdu ty studenti celosvětově se neskutečně zlepšili a hrajou skvěle, což mě těší. Protože si říkám, svět se stále točí, je to krásný, půjdeme do důchodu, má za nás kdo hrát. A postoupili teda 12 hráčů a z druhého kola zase do finále, do třetího kola finálového, jenom 4 hráče. A je to opravdu, takže měli jsme i horké želízko českého účastníka Alois Stavárek, který je momentálně na Pražské konzervatoři od pana profesora Hernicha. A nakonec skončil druhý, což je obrovský úspěch, což mám hroznou radost, že se nám takhle daří. První byl z Anglie hráč, druhý, jak jsem řekla, z České republiky Alois Stavárek a třetí cena se rozdělila Kolumbiec se studentem z Rumunska, který mě ale překvapil. Jsme se spolu bavili po finále, tak ten kluk hrál moc hezky, hraje na Lesní roh jenom 4 roky. Což bylo neuvěřitelné, když vím, co všechno se musí u toho lesního rohu vlastně stihnout, aby člověk byl tak vynikající hráč. A předtím byl klavirista a je to pro mě zázračný kluk. A ještě o něm uslyšíme, o studentovi z Rumunska, protože byl báječný, skvělý.
1: Vy jste zmiňovala, že svět se točí a čeká nás všechny důchod. To je sice pravda, ale vás zdaleka ještě ne, vás čekají úkoly. Já jsem v úvodu říkala, že jste solo hornistkou pražských symfoniků a pokud se nepletu, tak právě teď v této sezóně budeme mít zase možnost vás slyšet s orchestrem solově. Tak při jaké příležitosti to bude?
2: Bude to v prosinci a bude to koncert pro UNICEF, co FOK organizuje každý rok. A byla jsem hrozně potěšená, že mi to nabídli, protože tam budu hrát skladbu od Benjamina Britna. Je to serenáda pro lesní roh, tenor a smyšcový orchestr. A taktovky se ujme pan dirigent Habart.
1: Ano, pan Jiří Habart.
2: Ano, ano. Což bude naše premiéra společná. A já jsem... Tento koncert mám hrozně ráda pro ten UNICEF, jestli to hraju jako hráč v orchestru, anebo teďkom jako solista, protože je to hrozně dojemný koncert a mám z toho každý rok hroznou radost. A skladba od Benjamina Britna vlastně byla psaná počas druhé světové války a je to vlastně osmidílná skladba, kde každou část napsal nějaký anglický spisovatel.
1: Text.
2: A text, mm-hmm. ano, pardon, text. Takhle text. Takže samozřejmě začíná to prologem, epilog a různé části. Je to velice zajímavá skladba, kde jsem si pozvala tenoristu velmi známého, ale u nás ještě asi nevystupoval ve Sfokem.
1: Ano, jestli se nepletu, tak jeho jméno je Levise Kapane.
2: Ano.
1: A je to tedy, myslím, že z Jihoafrické republiky.
2: Z Jihoafrické republiky a v podstatě dost často vystupuje v Německu jako a v Salzburku. A těším se na tuto spolupráci, taky bude poprvé. A vlastně celkovo jsem šťastná, že můžu mít tak hezký život, že hraju v orchestru folk už tolik let a mám tu možnost vlastně ten orchester i reprezentovat jako solový hráč a za to jsem i ráda vlastně i vedení orchestru, že mi dává tuto možnost takhle ho reprezentovat.
1: Tak my se na závěr našeho rozhovoru ještě vrátíme k festivalu Za poklady Broumovská. My jsme tedy uzavřeli a shrnuli ten letošní ročník a letošní hornové kurzy. Můžeme prozradit něco k tomu příštímu ročníku? Je tam nějaké specifikum? Nebo... A vy jste říkala, že vlastně zadáváte nebo žádáte naše skladatele o to halali. Už ano. Jste požádali pro příští rok někoho?
2: Ještě ne, mm-hmm. ale mám to už v hlavě a asi příští týden si dovolím mu už zavolat, jestli by byl ochotnej napsat pro naše kurzy. Nechci to ještě úplně teďkom
1: prozrazovat.
2: A na příští rok chystám, přijde vynikající hornistka Sibylle Mahny z Berlínské vysoké školy a jeden čínský pedagog, který vlastně mě zaujal tím, jak má perfektní třídu jako na vysoké úrovni v Číně, takže jsme ho pozvali a jedná se také ještě o jednoho korejského pedagoga, protože opravdu jsem teď měla opět už třetí rok jezdím do Číny a sledovat, jak se to vyvíjí tam a myslím si, že si mají naši studenti s těma i čínskýma nebo korejskýma jako studentama co říct a zahrát spolu. A těším se, protože pak vždycky na festivalu Za poklady Broumovská hrajeme jako pedagogové koncert a letos ještě chci říct, že se nám povedl zahrát s klavírem koncert od Roberta Schumana, koncert pro čtyři lesní rohy, který je vlastně nejtěžší pro tohleto obsazení. Se nám to podařilo na festivalu zahrát s panem Vobořilem, jeho synem a právě s Aloisem Stavárkem a to jsem moc ráda, protože teď v říjnu to hrajeme solově s Českým národním symfonickým orchestrem. 14. října v Obecním domě tento koncert provedeme.
1: Tak a pokud se týče tedy dalšího ročníku festivalu Za poklady Broumovská hornových kurzů, tak já myslím, že tam je nejlepší asi sledovat webové stránky festivalu Za poklady Broumovská.
2: Určitě.
1: A tam pak budou nějaké podrobnosti, i třeba data a možnost
2: určitě,
1: přihlášení.
2: Určitě, ano.
1: Tak chtěla jsem říct, že to je ještě za dlouho, ale ono to vždycky uteče jako voda, takže
2: přesně,
1: se budeme těšit na
2: tak.
1: ten další ročník. A já jsem moc ráda, že za námi do studia stanice Klasik Praha přišla solo hornistka Foku a také, jak už jsem říkala, umělecká garantka letních hornových kurzů v Broumově, paní Zuzana Rozonková. Ať se vám daří a těšíme se na další projekty.
2: Moc děkuju, mějte se hezky.
1: Vy taky, naslyšenou.

0: Poslouchali jsme první větu ze symfonie číslo 9 C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Trevor Pinnock řídil The English Concert.
1: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
2: komorní hru Martiny Kinské
1: Štýrský Toajen Heisler.
2: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
1: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
2: Štýrský Toajen Heisler.
3: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
8: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
7: Navádění letadel?
8: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
7: Technik ve věži?
8: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
7: Elektrikář?
8: Jo, přesně tak.
7: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
11: Tohle je Klasik Praha.

0: Dozněla fuga, vivace, třetí část z koncertu pro hoboj, violuda, gamba, housle, fagot, smyčce a basso continuo v C-dur Johanna Sebastiana Bacha. Václav Lux řídil Collegium 1704 a na hoboj hrála Xenia Leffler. My tu máme 17. hodinu. Na co se můžete těšit? Bude tu hudba Friderika Chopina, Dannyho Elfmana či Antonína Dvořáka. Pozvu vás do muzea Montanelli na výstavu Já, Bedřich Dlouhý. Povíme si také něco o naší novince týdne, kterou je nově vydané album u suprafonu Libuše Bedřicha Smetany. A budeme také soutěžit. Mám pro vás dvě vstupenky na zahajovací koncert Belcrea Art 22. října do kláštera bosých karmelitánů Fortna v Praze, kde vystoupí Roman Janál, Karolina Krejčí, Jiří Houdek a varhaník Petr Čech.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Na Radio Klasik Praha dozněla balada číslo 1 G-moll Friderika Chopina. Na klavír hrál Martin Kasík. Je 10 minut po 17. hodině a pro nás je tu připravena novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Jako ozvěna rozsáhlých oslav 200. výročí narození Bedřicha Smetany, které v roce 2024 připomínal takzvaný rok české hudby i projekt Smetana 200, vyšla 18. září u Suprafonu nová nahrávka Smetanovy slavnostní opery Libuše z roku 1872, která měla premiéru v roce 1881 v nově otevřeném Pražském národním divadle. Koncepce díla nezapře inspiraci operami Richarda Wagnera. Podobu legendy o kněžně Libuši přijal libretista Josef Vencik, především z rukopisu Zelenohorského od falsifikátora Václava Hanky. Nová nahrávka, vydaná jako trojalbum, byla natočena ve Dvořákově síni Rudolfina pod režijním vedením Jiřího Gemrota v rámci koncertních provedení opery během předloňského ročníku festivalu Pražské jaro. Obsazení je k výkvětem současné české hudební scény. Česká filharmonie hrála pod taktovkou dirigenta Jakuba Hruši, Pražský filharmonický sbor připravil sbormistr Lukáš Vasilek. V hlavních rolích se pak představili Kateřina Knížiková a Adam Plachetka, co byli Buše a Přemysl. A ve vedlejších rolích pak další přední čeští operní solisté. Alžběta Poláčková, Martin Bárta, Jan Šťáva, Richard Samek, Jiří Brückler či Václava Krejčí-Housková. Kompletní nahrávku Libuše odvysíláme na Klasik Praha v rámci večerního koncertu bez smokingu v den státního svátku 28. října. Jako hudební ukázku si teď z Libuše poslechneme předehru se slavnými úvodními fanfárami. Hraje Česká filharmonie, diriguje Jakub Hruša.

0: To byla předehra k opeře Libuše Bedřicha Smetany. Hrála Česká filharmonie, kterou dirigoval Jakub Hruša, a poslouchali jsme tak ukázku z nového Trojce D, které vyšlo 18. září u Suprafonu s novou Libuší Kateřinou Kněžíkovou v rámci naší novinky týdne. Za malou chvilku tu budeme mít hudbu z filmu Střihoruký Edvard a budeme také soutěžit na Rádiu Klasik Praha. V dnešním podvečerním vysílání vám nabízím dvě vstupenky na zahajovací koncert nové koncertní sezony Belcrea Art, a to 22. října v 19 hodin na Fortně v klášteru Bosých Karmelitánů v Praze na Hradčanech, kde vystoupí Roman Janál, Karolína Krejčí, trumpetista Jiří Houdek a varhaník Petr Čech. Večer nabídne vokální i instrumentální díla různých podob. Od intimních solových okamžiků až po slavnostní spojení hlasu, trubky a varhan. Hudba dvou velkých epoch evropské hudební historie tak symbolicky otevře novou sezonu koncertního cyklu Belcrea Art. Zazní skladby období baroka a klasicismu. Takže poslouchejte Radio Klasik Praha a soutěžte s námi.
1: Klasik Praha.
2: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
1: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loi. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva kréma kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
9: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
12: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
13: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
14: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla hudba z filmu Střihoruký Edward, kterou napsal Danny Elfman. Výstava Já, Bedřich Dlouhý v muzeu Montanelli v Nerudově ulici představuje jednu z nejvýraznějších osobností českého poválečného umění. Obrazy Bedřicha Dlouhého propojují virtuózní malbu, humor, imaginaci i vizuální experiment a potvrzují nadčasovou sílu jeho mimořádného díla. Muzeum Montanelli nabízí kromě děl z vlastní sbírky také videa a repliku ateliéru Bedřicha Dlouhého s autentickými předměty. Výstava tak nabízí zajímavou podívanou pro návštěvníky všech generací. Expozice je otevřena vždy od středy do neděle od 2 do 6 hodin odpoledne. Více informací na www.muzeummontanelli.com. Výstava se pak koná od 16. září až do 30. června. Já, Bedřich Dlouhý. Před námi je teď finále, finální věta z koncertu pro housle a orchestr a-moll Antonína Dvořáka. Na housle bude hrát Josef Špaček, Jiří Bělohlávek bude řídit Českou filharmonii a pak už se můžete těšit na soutěž o 2 vstupenky na slavnostní zahájení nové koncertní sezóny Belcrea Art.

Dozněla finální věta z koncertu pro housle a orchestr a-moll Antonína Dvořáka. Jiří Bělohlávek řídil Českou filharmonii, na housle hrál Josef Špaček. Já jsem vám slibovala soutěž a je tu. Dnes soutěžíme o dvě vstupenky na slavnostní zahájení nové koncertní sezóny Belcrea Art 22. října od 19 hodin ve Fortně v klášteře Bosých Karmelitánů v Praze na Hradčanech, kde vystoupí baritonista Roman Janál, sopranistka Karolina Krejčí, trumpetista Jiří Houdek a varhaník Petr Čech. Pokud jste tedy v uplynulých dnech, 14 dnech nevyhráli žádnou cenu na Rádiu Klasik Praha, prosím zavolejte k nám do studia na 739 987 987 a zodpovězte mou soutěžní otázku. Fortna, místo, kde se koncert koná, je klášter Bosých Karmelitánů. O karmelitánkách, o jejich příběhu, skutečném příběhu vznikla také opera, která se jmenuje Dialogy karmelitek a mě by zajímal autor, který tuto operu napsal. Chci znát jméno autora opery Dialogy karmelitek. Mezitím na Rádiu Klasik Praha zní árie Parida z prvního dějství operety Krásná Helena Jacquese Offenbacha.

0: Tak to byl český tenorista Petr Nekoranec, který nám zaspíval arii Parida z operety Krásná Helena Jacquese Offenbacha. Hrála Česká filharmonie, kterou řídil Christopher Franklin. My jsme mezi tím na Radio Klasik Praha soutěžili o dvě vstupenky na slavnostní zahájení nové koncertní sezóny Belcrea Art na koncert, který proběhne 22. října. Já jsem se ptala, jak se jmenuje autor, který napsal operu Dialogy karmelitek. Správnou odpověď věděla paní Markéta, že to byl Francis Poulenc. Paní Markétě gratulujeme a vy ostatní rozhodně nemusíte smutnit, protože zítra v pátek 9. října budeme na Radio Klasik Praha soutěžit celkem třikrát, a to v ranním, dopoledním a odpoledním vysílání.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Viděl jsi to?
8: A co, jako?
7: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
8: No má bejt.
7: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
8: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
7: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
8: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
9: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
10: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
11: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
10: Check-in?
11: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
10: Recepční.
11: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
10: Bezpečnostní kontrola.
11: Přesně.
10: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
13: Klasik Praha.
14: Klasik Praha.

Dozněla nám koncertní etída Gismol s názvem Na břehu mořském Bedřicha Smetany. Na klavír hrál Miroslav Sekera. Měj se mnou slitování, aby pietà di me, skladba Antonia Bemba, zpívá sopranistka Céline Chen.

0: aby pietády mé, měj se mnou slitování. Tak to je hudba benátské skladatelky a zpěvačky Antonie Bemby a zpívala nám sopranistka Salin Shen společně se souborem L'Arpeggiata. Je minuta po 18. a jsou tu dnešní poslední zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ukrajinské síly zasáhly největší ruskou rafinerii v Omsku, která se nachází více než 2500 kilometrů od hranic. K úspěšnému průniku ruskou protivzdušnou obranou byly použity modernizované bezpilotní letouny FP-1. Po dopadu dronu se v areálu jedné z největších rafinerií v Rusku rozhořel rozsáhlý požár. Ruské zářijové volby do státní dumy byly podle čtvrteční rezoluce poslanců Evropského parlamentu sfalšované. Evropský parlament v usnesení odmítl dumu uznat jako legitimní a vyzval členské státy Evropské unie, aby volby neuznali a zdrželi se kontaktu s jejími poslanci. Premiér Andrej Babiš v září vyrukoval s částkou 132 milionů, které prý zaplatil odbor strategické komunikace, takzvaný Stratkon, za poskytnutý reklamní prostor zpravodajským serverům Novinky a Seznam zprávy. Jak ale Novinky zjistili přímo od úřadu vlády České republiky, skutečná částka byla úplně jiná. Celková suma přesáhla 8 milionů korun, Babiš tedy se 132 miliony přestřelil více než 15krát. 20 kandidujících do Senátu nezveřejnila včas seznam dárců kampaně. Informoval o tom Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Povinnost mělo splnit 71 subjektů, mezi nimi například ODS nebo TOP 09, ale také senátor Zdeněk Papoušek. Za nedodání včas nebo vůbec hrozí pokuta až 300 tisíc korun. Zlatá ulička je podlešením, fasády zůstanou po opravě barevné podle návrhu Jiřího Trnky. Vnější tvář jednoho z turistických magnetů Pražského hradu se v následujících měsících budou věnovat restaurátoři. Na barevných fasádách domečků ve Zlaté uličce vyplní praskliny, opraví okna, dveře a obnoví původní barevné omítky. Nobelovu cenu za literaturu letos získala 76-letá kanadská básnířka a literární vědkyně Anne Carson. Ve čtvrtek to oznámila Švédská akademie. Carsonová se ve své tvorbě inspiruje antickými látkami, je autorkou 20 knih. V češtině vyšel její titul Autobiografie rudé. Jaké bude zítra počasí? Skoro jasno až polojasno, později během dne postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 stupňů Celsia. To byly poslední zprávy o 18. Před námi je již Let čmeláka z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského-Korsakova.
1: Jsme Klasik Praha.

To byl populární let Čmeláka z opery Pohádka o caru Saltánovi Nikolaje Rimského-Korsakova. Anthony Bremol řídil symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě. Na Radio Klasik Praha nám začala poslední hodina podvečerního vysílání. V ní zazní hudba Henryho Mancinyho, Sergeje Prokofieva či Gustava Mahlera. Pozvu vás také na představení do divadla v Dlouhé, představení s názvem Konec rudého člověka. Teď je před námi Čakona od Claudia Saracinyho. Slyšte plačtivý duchové podsvětí, zpívá kontratenorista Jakub Josef Orlinsky.

Poslouchali jsme skladbu z roku 1620. Slyšte plačtivý duchové posvětí ze sbírky Le Seconde Musique od loutnisty, skladatele a zpěváka Claudia Saracinyho. Hrál nám soubor Il Pomodoro, zpíval kontratenorista Jakub Josef Orlinsky. Před námi je teď první věta ze symfonie číslo 6 Esmol Sergeje Prokofjeva. Seiji Ozawa řídí Berlínské filharmoniky.

0: Dozněla první věta Allegro moderato ze symfonie číslo 6 Esmol Sergeje Prokofjeva. Seiji Ozawa řídil berlínské filharmoniky. Já mám teď pro vás pozvánku do divadla v Dlouhé. Divadlo v Dlouhé zve na oceňovanou inscenaci Konec rudého člověka. Sovětský svaz se rozpadá a s ním i svět, ve kterém jedna rodina prožila celý svůj život. Místo slibované svobody ale přichází chaos, boj o peníze a touha po někom, kdo znovu nastolí pořádek. Inscenace podle knihy nositelky Nobelovy ceny Světlany Alexievičové s nadsázkou i černým humorem sleduje osudy jedné rodiny v Rusku od pádu komunismu až do začátku nového tisíciletí. Konec rudého člověka získal cenu divadelní kritiky za nejlepší inscenaci roku a Jan Vondráček za svůj výkon cenu pro nejlepšího herce. A kdy se představení koná? V úterý 13. října od 19 hodin v divadle v Dlouhé.
1: Klasik Praha.
2: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
9: Navádění letadel?
10: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
9: Technik ve věži?
10: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
9: Elektrikář?
10: Jo, přesně tak.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená smažák.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byla hudba z filmu Snídaně u Tiffanyho, film z roku 1960 s okouzlující Audrey Hepburn a hudba Henryho Mancinyho, kterou nám zahráli filharmonici města Prahy. Poslední skladba dnešního podvečerního vysílání je první část ze symfonie číslo 8, osmá symfonie Gustava Mahlera, která vyžaduje mimořádně velké obsazení, proto se jí také říká Symfonie tisíců. My budeme poslouchat Filharmonii Dortmund, kterou řídí Gabriel Felc ve spojení s Českým filharmonickým sborem Brno Petrem Fialou, Slovenským filharmonickým sborem Bratislava Josefem Chabroním a celou řadou solistů. Mirka Časarová se s vámi pro dnešek loučí a přeji vám krásný zbytek večera.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: komorní hru Martiny Kinské
0: Štýrský Toajen Heisler.
1: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
0: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
1: Štýrský Toajen Heisler.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
6: Informační služby?
7: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
6: Kavárna?
7: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
6: Salonek?
7: Správně, uhodlo si.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
11: Třikrát zelená, smažák!
12: Říkej!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Vítejte při poslechu dalšího pořadu s názvem Z archivu osobností. Na rádiu Klasik Praha vítá vás Ivan Dlask a vítá ve studiu samozřejmě taky svého hosta, který k nám přijal na motorce, protože o té určitě budeme hovořit, až se dostaneme na záliby a koníčky mého dnešního hosta, kterým je herec Martin Price. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den.
0: Já jsem rád, že jste přijala pozvání taky už i po své ženě Martině Priceové, která už tady byla, a s tou jsme samozřejmě především hovořili o knížkách, na které se soustřeďuje Martina, kromě toho, že samozřejmě hraje divadlo. Vy tedy pocházíte z velice slavné a známé rodiny, tatínek, tak to nemusím snad ani říkat, Viktor Price, Anna Priceová, vaše maminka. Mimochodem, co dělají teď oba?
1: Musím říct, že se snaží si užívat důchodu, i když maminka je stále činná v Národním divadle, zaplať pambu. A tatínek, ten už herectví pověsil na hřebík a už se věnuje malování obrázků a zahradě a tak dále, a už má rád svůj klid. Myslím si, že už za ta léta se cítil poněkud vydoužívaný a že je teď rád, že to takhle je. Já jim mám snad jenom maličko za zlé, že se příliš nesocializují a že přece jenom ten styk s tím veřejným prostorem a třeba s mladší generací a tak je někdy velice důležitý a osvěžující. Trochu na můj vkus jsou uzavření ve svých ulitách, ale to asi je každého věc a myslím, že to nezměním.
0: Určitě, já jsem s vaším tatínkem jednou hovořil osobně, ještě u Jana Kačera, v Malostranské besedě, kde dělali to Čtené divadlo. A on mě taky odmítl, velice milé teda, musím říct, že mě odmítl, že už chce mít právě svůj klid.
1: Ano.
0: Je to tak. Ale my se budeme věnovat samozřejmě vám, ale zase ta další otázka je taky vlastně na vaše rodiče. Váš původ je jasný, ale je jasné taky to, že od začátku bylo jasné, že budete hercem.
1: Nebylo, já jsem to mnohokrát někde říkal, samozřejmě v tom dětství to byl takový pro mě odstrašující příklad, protože my jsme hodně času s bratrem trávili doma sami a rodiče byli strašlivě vytížení, možná proto dneska vlastně chtějí i ten klid svůj, protože to celoživotní vystupování na veřejnosti se na nich podepsalo, pochopitelně. A já jsem měl takové sny, že budu ornitolog a miloval jsem tropické rostliny, tropické ptactvo, zvířectvo, akvarijní rybičky, měl jsem několik akvárií. Pak se to převrhlo do studia jazyků, chodil jsem hodně na angličtinu, chtěl jsem cestovat. No a pak jsem na škole, samozřejmě jak přijde takový to na střední škole, když přijde to romantické období, tak jsem začal s básničkama a tak dále, s hodiny uměleckého přednesu. Tam trošku bylo založeno na nějakou tu uměleckou kariéru, ale stále jsem tendoval k těm jazykům a k tomu cestování. A vlastně jsem maturoval z angličtiny, pobýval jsem dlouhodobě těsně po revoluci ve Velké Británii, pak jsem projel celou Kanadu, Spojené státy a sever Mexika a prostě chtěl jsem se dostat na fakultu, filozofickou fakultu, na anglistiku a amerikanistiku. Tam jsem v posledním kole skončil, protože jsem neznal některé definice. Přestože to bylo správně, tak oni chtěli jako jazykospici ode mě definice, proč jsem použil tento a ne tamten výraz. No a tam jsem se nedostal, přestože už jsem byl, ale už v té době jsem byl přijat na divadelní fakultu, takže mi zbyla tahle alternativa. No a nějak jsem se tím prokousával.
0: Jaký to byl ročník? Koho jste měl za spolužáky třeba?
1: No, upřímně řečeno, ono jich mnoho u toho nezůstalo. Já jsem pak ještě tu školu přerušil, ale z těch nejvýraznějších je asi Hynek Čermák, se kterým jsem šel do prvního ročníku, a Daniel Herbek, který je dnes ředitelem divadla, Švandova divadla na Smíchově. No, z těch hereckých kolegů. A pak jsem teda přerušil, šel jsem o ročník níž a ten byl takovej úrodnější, plodnější. Dneska je to třeba Roman Zach, Martin Hlaváč, Ondřej Sokol. To jsou takový výrazné osobnosti, se kterými jsem se na té škole potkal.
0: Já vím, že už to vzpomínání po těch letech není jednoduché, a to mám zrovna tak. No a po vystudování Akademie muzických umění jste se věnoval divadlu.
1: Ano. To mě hned vlastně draftovali po čtvrtém ročníku do Plzeňského divadla J.K. Tyla, kde jsem strávil 2 roky a pak přišla nabídka z Divadla Národního v Praze. No a vzhledem k tomu, že já jsem celé ty 2 roky dojížděl a měl jsem tady děvče v Praze a měl jsem tady hodně práce i té mimo divadelní, protože už na škole jsem se vlastně zařadil, dělal jsem rozhlas, dělal jsem reklamy, prostě audioreklamy, namlouvání a tak dále, tak vždycky mi prostě přistála na odpoledne nějaká práce. Já jsem furt jezdil do té Prahy, furt, a vlastně jsem všechno projezdil, celý výdělek, a tam jsem spal na Hereckém domě a nebylo to úplně ideální, přestože na tu Plzeň nedám dopustit, protože mě naučila nejvíc snad za ty 2 roky, a pak jsem tedy mohl vstoupit do Národního divadla. Plzeň byla fantastická parta a dostával jsem úžasné role a chtěli si mě tam ještě nechat, varovali mě před odchodem do Prahy, no ale pak jsem strávil další 6 let v Národním divadle, pak se tam zase změnilo nějak osazenstvo, vedení a já jsem odešel na volnou nohu a účinkoval jsem v Divadle pod Palmovkou, u Honzy Hrušínského na Jezerce a tak dále. No a pak už tak nějak život to zařídil, že jsem se rozhodl s tím divadlem skončit, protože jsem zjistil vlastně po nějakých 25 letech, že je to, že v mém případě, který je vlastně introvertní extrovert, je to jeden z největších stresorů. Jo, já jsem prostě nedokázal v určitou chvíli unést odpovědnost toho tady a teď. Mm-hmm. Někdo to miluje jako vzrušení. Já jsem si to definoval, že mě to vlastně jaksi vyvádí z konceptu, nehledě na to, že jsme měli relativně mladý děti s Martinou a já svou dceru z prvního manželství jsem bohužel úplně prosvištěl díky kariéře a díky tomu, že by ještě po představení jsme většinou s tou partou lidí někam zašli, takže vlastně její dětství mi tak jako proteklo mezi prsty a teď u těch 2 kluků jsem si říkal, že by bylo zcela zásadní, abych tam byl a fungoval.
0: Tak se zase vrátíme k rozhovoru za chviličku. Já jenom řeknu posluchačům, že na začátku jsme uvedli, a to asi každý poznal, kdo se dívá na televizi znělku Eurovize, ale bylo to vlastně Tedeum a první část tohoto díla Marka Antoana Charpentiera, hrál Wynton Marsalis, vynikající trumpetista. A teď to bude Vivaldi, no a protože je vlastně podzim, nebo se blíží, tak si teď pustíme první větu tohoto díla, protože jsme se na ukázkách spolu s Martinem Preissem domluvili předem.

0: Hudba Antonia Vivaldiho na našem rádiu Klasik Praha, podzim, tedy tento koncert ze čtvrtročních období a první věta Allegro a hráli Josef Suk a Pražský komorní orchestr, který řídil Libor Hlaváček. Když už jsme se trošku začali bavit o tom věku vašich dětí, tak kolik je klukům dneska, kolik dceři?
1: Dceři je 27 let, teď v září jí bude, a klukům je 18 a 16. Jeden je ve třetím ročníku na střední škole, druhý se tam teď dostal, tedy na jinou střední školu, a zatím je velmi spokojený, takže jsme rádi, že se ukotvil, protože vůbec neměl žádné představy o tom, co dál. Což znám.
0: No dobře, samozřejmě. No a vy jste už říkal o tom, že jste tady divadla zanechal, a to definitivně, že byste třeba dneska po letech nevzal roli?
1: Neříkám. Právě třeba Daniel Hrbek, šéf divadla na Smíchově, Švandová, tedy divadla, mě několikrát se snažil naťuknout, říkal, podívej se, ty si tak jako zajímavě vyzrál, já jsem říkal, ale prosím tě. No a on říkal, nebyl by čas už něco vymyslet, udělat a tak dále. A já jsem si to tak vnitřně jaksi definoval, že by bylo skvělé, aby to třeba někdy. Nevzal jsem se té myšlenky úplně a priori, ale musela by to být výzva, muselo by to být něco, co bych jako vyloženě chtěl dělat jako určité sdělení nebo něco takového, a to ke mně vůbec zatím nepřišlo. A dělat divadlo jenom pro divadlo nebo pro peníze, to tuhle potřebu nemám.
0: Vy jste mluvil o těch problémech, které vám způsobovalo to divadelní herectví, ale co třeba herectví televizní, tam je to jiné opravdu tolik?
1: Je to výrazně jiné, protože mě to nestresuje. Já, když jsem připravený, což mám rád, znám text, abych v tom neplaval, musím se to naučit několik dní dopředu, ne, jako nemám tu paměť jako někteří kolegové, že se to přečtou a pak to prostě přebrousej takzvaně na první dobrou, což mě poté činí svobodným, tedy když jsem připravený, tak ten fakt, že to je opakovatelné, jo, že když udělám chybu, i když se přeřeknu, to je naprosto normální, nebo člověk vylítne takzvaně z kantny, ze záběru, nebo tam nesedí, někdy i kameraman to všechno nepochytá, tak se to musí znova prostě opakovat. Takže to mi přináší jistý klid, že to je opakovatelné a dá se ta chyba napravit, když to na tom jevišti nikoliv. Samozřejmě, když byl člověk mladý, tak jako některé věci nebral tak zcela vážně, něco se skočilo, kolegové to za něj třeba dotáhli, pak řekli, co jsi tam dělal, ty jsi skočil celý prostě monolog nebo dialog nebo tohle, ani o tom člověk nevěděl. Ale dneska ta zodpovědnost s těmi přibývajícími roky je šílená. Já to vidím právě třeba na svém otci, který mi říká, já nedokážu pochopit, že ty jsi schopen načíst 19-hodinový text ve výsledku, který má tuhle tu délku, prostě přes 500 stran. Pro mě by to bylo už smrtící. A já mu říkám, ano, ale mně je 53 a tobě je 80. Uvědom si, co si ve 53 na vrcholu svých sil dělal všechno. Jo. Takže je to velmi relativní, ale samozřejmě s tím postupujícím věkem ty síly ubývají a ta zodpovědnost přibývá.
0: No a když jsme se teda dotkli právě těch audioknih, tak takový velký boom, tuším, byl během covidu, kdy se hodně natáčelo, to člověk mohl být asi ve studiu sám.
1: Ano.
0: A v tu dobu vy jste hodně točil audioknihy.
1: Ano. Samozřejmě během toho covidového období to byla orná půda pro tuhle tvorbu, takže tam hodně, i když já už jsem začal, vlastně si ani nepamatuju přesně ten první vznik toho, nebo to, jak jsem se do té vlastně fronty dostal, těch interpretů, ale od té doby to jede jako po másle a samozřejmě je to specifická disciplína, která vedle té rozhlasové práce třeba má pro mě velkou váhu a já tomu říkám takové moje soukromé herectví, protože, nebo to nazývám takhle, protože se zhosťují těch charakterů a velmi často mě dávají ti vydavatelé a ti, kteří mi nabízejí tu práci, knížky, kde je více charakterů, více postav, kde třeba stvárňuju i ženy. Jsou tam scény, které jsou mnohočetné a v rozhlase by to dělalo několik herců a já to všechno obsáhnu sám. Aniž by to bylo klišé, nebo to byla karikatura těch postav, snažím se dodržet prostě ty jemné niance a je to vždycky výzva. Je to velmi vysilující, ale zároveň je to ohromně jako osvěžující a nabíjející.
0: Jak se člověk připravuje na tu četbu? Mě tady kdosi říkal, že dokonce jsou herci, kteří si sednou a čtou. Ne, že by si to nepřečetli vůbec, ale jako by nenastudovávají to dopředu. Je to možné?
1: Ano, tak existují jisté druhy textů, které tu přípravu nevyžadují. Můžete samozřejmě k tomu přistupovat takhle, ale vždycky záleží na svědomí toho, kterého interpreta, jak k tomu přistoupí. Já si myslím, že na té výsledné kvalitě je to pak vidět. Jo? Jsou lidi, kteří mají už takovou nějakou machu a prostě trénink, že to tak jako přebrousí, přežehlí, jak se mezi námi říká. A pak jsou lidi, kteří se tomu věnují a na tom je to ohromně poznat. Jo? Já jsem vždycky miloval třeba Alfreda Strejčka, miloval jsem jeho dokumenty BBC, jak je namlouval. To je vysoce kultivovaná řeč. Miluju Honzu Vlasáka. To jsou lidé, před kterými se klaním a myslím si, že tohle všechno vyžaduje důslednou přípravu. Já se připravuju určitým způsobem, že třeba si přečtu to, vždycky to jako znám samozřejmě ten oblouk, odkud kam to jde. Jaký je ten příběh? To zhruba vím, to si můžu přečíst i z recenzí na internetu. Samozřejmě knížka, která má 500 stran, tak nejste schopen to prostě obsáhnout, nebo jste, ale máte spoustu dalších aktivit, takže tak a čtu si vždycky jenom těch třeba 40, 50 stran podle obtížnosti textu, který mě čekají další den. Dokonce jeden režisér mě naučil i to, že u detektivních příběhů je žádoucí, abych jako interpret nevěděl, jak to skončí.
0: Kdo je vrah?
1: Ano, protože prostě pak má člověk prostě určitou jako takovou vnitřní motivaci nebo tendenci číst to určitým způsobem zaujatě nebo s nějakým názorem, jo? A myslím si, že to není prostě žádoucí. No, ale u klasické literatury, prostě u románu a tak je dobré, aby člověk byl připraven a věděl, kdo kdy v jakou chvíli mluví a jaká situace ho čeká.
0: Dobře, to bylo něco o audioknihách, teď zase hudba, bude to hudba k Ohňostroji Georga Friedricha Händla a hraje orchestr Ars Rediviva.

0: Ale se Reddy Viva, to je asi nejlepší interpret právě hudby Georga Friedricha Händla, jeho jednak hudby k Ohňostroji, ale taky vodní hudby. Ale my jsme poslouchali hudbu k Ohňostroji a řídil Milan Munzlinger. Mimo zde je herec Martin Price. Před chviličkou jsme se bavili o dubbingu. Já jenom tak letmo si teď vzpomínám, že jste nahradil bohužel zesnulého Vladimíra Čecha, který tady taky kdysi byl ve studiu jako moderátor, takže pořadu Jak se stát milionářem, nebo jak se to jmenovalo, nebo Chcete být milionářem. A tak to bylo zase trošku něco jiného, tam jste byl moderátorem a jako takovým jako odměřeným zlým musel být člověk trošičku.
1: Ano, no. Já třeba k tomuhle bych se...
0: Jak se vám to dělalo třeba jenom?
1: Nerad vracel, ale protože to byla taková zvláštní ta... No já jsem původně dělal vlastně konkurs na něco zcela jiného.
0: Aha.
1: Jo, do televize Nova. A najednou oni nějak mě oslovili, jestli bych o toto neměl zájem. A já jsem byl úplně v šoku, úplně překvapený. Říkal jsem, kdy to dělá Vladimír, a kterýho jsem znal, protože jsme spolu jezdili Vodu a Vltavu a tak dále. A oni říkají, no ale my právě jako už chceme vyměnit a on už prostě ne zcela splňuje ty licenční předpoklady, jo, a dál už to nebudu rozvíjet.
0: Jasně.
1: A já jsem říkal, no já vůbec nevím, jestli bych na to stačil. A oni mě řekli, tak s váma natočíme pilotní díl a tak se mu natočili pilotní díl a dali mi to prostě. A já jsem zešílel trošku v tom smyslu, že to zase veliká zodpovědnost, tam měl jsem strach. Hmm. No ale nějak jsem to obsáhnul, ale samozřejmě jsem chtěl, aby to nějak tomu Vladimírovi podali, nicméně jaksi z jejich pohledu, nicméně to se nestalo a já mám pocit, že bohužel v něm zůstal určitý pocit křivdy do konce života a taková nějaká vnitřní nenávist vůči mně. No. Já jsem za to rozhodně nemohl, protože jsem o to neusiloval. Ale jak se mi to dělalo? No, byla to další zkušenost, dobrá v tom, že samozřejmě člověk, milionářem jsem se nestal, to chci předeslat, ale další zkušenost, další trénink, další nová disciplína, byť tedy jsem myslel, že v tom budu ještě pokračovat, tak opět mě to tak nějak pronásleduje, se změnilo vedení, odešla Líba Šmuclerová z vedení televize a to nové vedení se rozhodlo v tom nějak nepokračovat, nevím proč, přestože to bylo velmi sledované. No a za tu cestu mě potkaly různé věci, jako že jsem tam měl lesního vraha, měl jsem tam výherce asi 3 milionů nebo 3,5, kdy jsme si střihali nad tím, a kterou má dát otázku, takže takový různý pikantérie. Ale samozřejmě to sebou přineslo i to, že jsem se, což jsem dopředu nedomyslel, na nějakou dobu dostal do škatulky, do šuplíku moderátora a pak asi zhruba 5 let poté mi nikdo žádnou příležitost televizi nedal.
0: Dobře, tak to opustíme tohle téma, pustíme si ještě jednu skladbu. Bude to tedy ukázka z malé noční hudby s Pražským komorním orchestrem a řídí Charles Mekeras.

0: Charles Mekeres a malá noční hudba s Pražským komorním orchestrem a teď už jsme před závěrečnou skladbou našeho pořadu. Mým hostem je Martin Price a zeptám se ho na jeho koníčky záliby, protože tím, jak jsme nějak spolu komunikovali, tak jsem se stal vaším přítelem na Facebooku, takže jsem viděl, jak jste trávil léto částečně tedy. Ale už jsem říkal na začátku, že jste přijel na motorce a že se k tomu dostaneme, tak to je asi vaše velká láska.
1: Je to moje velká láska, ano. V podstatě od dospělosti nějak k tomu tenduju, nebo celoživotní, protože vždycky všichni u nás v rodině na tom více či méně jezdili, tedy ta mužská část. A děda, jeden děda, druhý děda z jedné strany, z druhé strany, můj táta a tak dále, strejčkové. A samozřejmě to nějakým způsobem ovlivnilo. Já jsem v té době dospívání se o mě rodiče báli, takže jsem žádný motocykl neměl. A jsem si ho pořídil potom později nějaký skútr. Vespu pod vlivem Itálie, úplně první Vespy, které se sem začaly dovážet v 90. letech a byla to 50, vůbec to nejelo, přestože tehdy jsem měl 75 kilo. No a pak jsem si ve 30 udělal papíry na velkou a už jsem začal jezdit. A tu mi ukradli, pak jsem si koupil ještě větší, ještě silnější a teď už pomalu tenduju. Začal jsem se věnovat veteránům Java na jedné straně, ty mám na chalupě. Takže jsem zrenovoval dva motocykly, které prošly naší rodinou a nic z nich nezbylo, nezachovaly se a tak dále po mých předcích. Tak jsem si je jako udělal z vraků zcela znova a mám je, Javu 250-353 z roku 1960 a Péráka z roku 53-350. No a teď nejvíc jak si tenduju k Vespám, protože prostě se mně hrozně líbí ten styl, ten duch. Jezdím docela často do Itálie a byl jsem členem pražského Vespa klubu, teď jsem členem a prezidentem, protože si mě zvolili Vespa klubu Dolní Břežany, protože ten je od mého bydliště, co by kamenem dohodil, zatímco pražský Vespa klub je úplně na druhém konci Prahy, na severu a to je, já jsem z jihu a je to strašně daleko. Takže tam teď jsem za funkcionáře, což je taková, řekl bych, funkce útěchy a jenom reprezentativní. No a mám tedy dvě Vespy, třetí má moje dcera, na které jezdí se mnou a myslím si, že asi u toho zůstane, že pomalu, jak se blíží, jako přibývají ty roky, tak zůstanu těch Vesp. No.
0: Tak já vám děkuji za tu závěrečnou odpověď na mou poslední otázku. Teď si poslechneme v závěru hudbu Johanna Sebastiana Bacha v takovém trošku modernějším hávu Jacques Lissier. Trio připravil tokátu a fugu d mol po svém. V takové trošku jiné úpravě to posluchači za chvilku uslyší a já děkuji za to, že si na nás našel čas herec Martin Price a přeji mu, ať se mu dobře jezdí a hlavně taky bezpečně. No a taky samozřejmě další krásnou práci, která přijde, doufám.
1: Děkuji pěkně za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: archivu osobností.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Jsme Klasik Praha.
1: Koncert bez smokingu vám přináší
0: Klasik Praha.
2: Programní symfonii Manfred opus 58 Petra Iliče Čajkovského slyšel naživo asi málo kdo. Téměř hodinový opus stojící mezi skladatelovou čtvrtou a pátou symfonií nejprve málem nevznikl a posléze byl málem skoro celý zničen. Čajkovskému navrhl téma Byronovy filozofické básně Vladimír Stasov poté, co jej odmítli jak Miljej Balakirev, tak Hector Berlioz. Ani Čajkovský se tématu nechtěl ujmout a trvalo mu 3 roky, než se v roce 1885 odhodlal ho zpracovat. Nakonec byl se symfonií natolik spokojen, že ji určitou dobu považoval za své dosud nejlepší dílo. Později názor radikálně změnil, chtěl skladbu zničit a zachovat jen první větu. Historie jakoby mu dala za pravdu. Symfonie Manfred byla sice mnohokrát nahrána, ale dodnes se nestala běžnou součástí koncertních programů. Manfred je typicky romantická postava faustovského rodu. Je to osamělý buřický duch, který stojí v opozici jak vůči pozemskému světu, tak vůči astrologickým silám, které sám vyvolává. Protože nenachází ani vnitřní klid, ani jistoty, které hledá, je zároveň vnitřně rozervaný a bezcílně bloudí po horách. Děj poemy se odehrává ve švýcarských Alpách. Manfred, obtížen blíže nespecifikovanou vinou na smrti Astarté, hledá lék nejprve vyvoláváním duchů, ovládajících astrologické moudrosti. Z duhy horského vodopádu později vyvolá lesní vílu, ale její rady Manfreda také neuspokojí. Typicky romantickým motivem je hledání pravdy mezi švýcarskými horaly. Manfred vnikne i do podzemní říše, kde se odehrávají divoké bakanálie. Všechny tyto romantické prvky sdružuje hlavní myšlenka díla, že důležitá je snaha dosáhnout vyšších cílů a že na této cestě je podstatnější hledání než samotné nalezení. Čajkovského čtyřvěté dílo se snaží evokovat některé epizody z Byronovy básně. Hrdinovo bloudění po horách s častými vzpomínkami na Astarté v první větě, dialog s vodní vílou ve větě druhé, život mezi horaly ve větě třetí a bakanálie v podzemí ve větě čtvrté. V závěru zazní vykupitelský hlas Varhan, který naznačuje, že Manfredova duše nakonec byla po přestálém utrpení vykoupena. Dnes večer zazní toto Čajkovského monumentální dílo na Klasik Praha ve zcela nové nahrávce, kterou uskutečnila Česká filharmonie s vynikajícím ruským dirigentem Semjonem Byčkovem. No a já vám přeji krásný večer a pěkný umělecký zážitek.
0: Koncert bez smokingu
1: na Klasik Praha.

0: ladíte Klasik Praha.
1: Slavná auditoria.
0: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
2: Na naší pravidelné každoměsíční pouti za koncertními sály či operními domy ve světě dnes vyrazíme jihozápadním směrem. Virtuálně sice překonáme přes 2000 kilometrů, ale stále přitom setrváme v rámci Evropy. Přitom má však naše cílové město ve své bohaté historii za sebou i údobí různých civilizací. Že se jim v 5. století našeho letopočtu prohnali germánské kmeny a marně jej potom dobývali Frankové, zní jaksi méně exoticky než konstatování, kdo dotyčnému městu vládl následně a nadlouho. Bezmála po 400 letech, jmenovitě od 8. do počátku 12. španělskou Saragosu, protože o ní je řeč, totiž začlenili její noví vládci, severoafričtí muslimové, do svého emirátu, respektive chalífátu. Co bylo, bylo. Už velmi dlouho je Saragosa hlavním městem Aragonie, neboli jednoho ze 17 autonomních společenství, které dohromady tvoří současné Španělsko. Leží podobně třeba jako německý Pasov na soutoku 3 řek. V širokém údolí, kde se vyskytují nejenom řídké lesy, ale i stepy a místy dokonce regulérní poušť.

Stejná vzdálenost, dlouhá kolem 300 kilometrů, dělí Saragosu hned od 5 měst. Katalánské Barcelony či baskického Bilba. Podobně daleko je to odtud do Valencie či Madridu a dokonce do francouzského Toulouse. Neudiví proto, že Saragosa je křižovatkou vysokorychlostních tratí. Díky nímž třeba do Madridu dorazí odtud cestující za pouhých 90 minut. Můžeme závidět. Současně v tom ale tkví potenciální problém zdejšího hudebního života. Jak se může město, kde žije 700 tisíc obyvatel, měřit s relativně nedalekým, ale pětkrát početnějším Madridem či strojnásobně zalidněnější Barcelonou? Přesto v Saragose přibylo k historicky cennému Teatro Principal v roce 1994 multifunkční auditorium s pěticí různě velkých sálů, z nich ve dvou zní klasická hudba v podání místních i přespolních těles. Rozuměj, nejen španělských, ale taky zahraničních. Například neoficiální zahájení kulturní sezóny 2026-7 bylo svěřeno výtečnému orchestru londýnských filharmoniků. V minulosti jej řídili takové veličiny taktovky jako Bernard Haitink, Georg Scholty, Franz Welser Möst či Kurt Mazur. 14 let jej vedl Vladimír Jurovský, který je od roku 2021 jeho emeritním šéfdirigentem. A jako první hudební ukázka našeho pořadu teď zazní první věta ze symfonie číslo 8 H-moll France Schuberta. A to proto, že bude hrát zmiňovaná londýnská filharmonie pod taktovkou Kurta Mazura.

Do tvaru písmene L je v historickém jádru Sarakosy zalomena rušná ulice Calle de Coso, protože kopíruje tvar pradávných historických hradeb, které město kdysi obklopovaly. Pár set metrů od ní se tyčí katedrála Panny Marie na sloupu se svými 11 kopulemi a 4 věžemi. Za ní protéká řeka Ebro, jedna z nejvýznamnějších a nejdelších řek na celém Pyrenejském poloostrově, měřící takřka 1000 kilometrů. Ještě blíž je Španělské náměstí a všude kolem renesanční domy. Právě díky nim se Saragose přezdívá Španělská Florencie. Lepší umístění si nemohlo vybrat jedno z nejstarších divadel v celé zemi. Nazývá se jednoduše Principal, neboli Hlavní. A místní architekt, tehdy už 75-letý Augustín Sanz, ji roku 1799 dokončil jako své vrcholné dílo. Na kalendáři se vyjímalo datum 25. dubna, když do nové divadelní budovy zamířilo vybrané publikum. Zvědavé, zda během večera nezazní například nedávno dokončená klavírní sonáta C-moll opus 13, přezdívaná patetická, od Ludvíka van Beethovena. Mohl být mezi ctihodnými diváky i malíř a rytec jménem Francisco Goya, který se přece narodil jen 50 kilometrů odtud, ve vesnici Fuendetodos, ležící jižně od Saragosy? V našem příběhu by se sice podobné sdělení vyjímalo, jenomže jeho pravděpodobnost je bohužel nulová. Tehdy 53-letý velikán malířství žil tou dobou převážně v Madridu. Vyobrazením Nahé Máji, které později zabavila inkvizice, si roku 1790 zadělal na potíže. O 3 roky později vytvořil cyklus Caprichos, 80 leptů, jejichž ponurost odrážela nejzásadnější důvod, proč se Goya na premiérový večer Hlavního divadla v Saragose nedostavil. Už delší dobu byl hluchý a z hudby by tudíž neměl požitek. Nemluvě o tom, že se společnosti raději vyhýbal. Ať tak či onak, Teatro Principal od konce 18. století svůj vzhled opakovaně měnilo. Přestavbou a přístavbou, jež proběhla v roce 1870, se svým půdorysem přiblížilo milánské skale. Další rekonstrukce se pak uskutečnily v letech 1940 a především 1986, kdy došlo k zásadním technickým úpravám. V jejich rámci byl z důvodu bezpečnosti rázně omezen počet diváckých sedadel. Z původních 1600 takřka na polovinu, zbylo jich 834. Slavnostní zpřístupnění se uskutečnilo 2. května 1987. Dnes slouží Hlavní divadlo v Saragose převážně lehčím jevištním žánrům. Z klasiky se tu uplatnila snad jen Mozartova opera Kouzelná flétna. My si ji teď připomeneme slavnou předehrou, a to v podání Štátskapele Dresden, řídí Colin Davis.

Možná už s vidinou blížícího se expa, které se ve městě Saragosa konalo roku 2008, se místní radní rozhodli přikročit koncem minulého století k zásadnímu stavebnímu počinu. Bude vybudován rozsáhlý objekt, multifunkční budova, vhodná k obchodním, výstavním i kulturním účelům. Pozemek se našel jihozápadně od historického centra, vedle sportovního stadionu a nedaleko velkého parku. Na ulici, pojmenované po jednom z místních rodáků celonárodního významu, historikovi jménem Eduardo Ibarra, který v Saragose přišel na svět roku 1866. Vůbec je zřejmé, jak jsou zdejší na svoje město a na jeho potenciál hrdí. A když mohou, a je to podepřeno kvalitou, zadávají práci místním. Proto se autory návrhu na nové auditorium stali dva architekti ze Saragosy, José Manuel Pérez Latorre a jeho mladší kolega Basilio Tobias. Výsledkem jejich snažení je areál rozdělený do 5 sálů a víceúčelové haly. Poslední ze zmíněných prostor, vybavené odděleným vchodem, pojme buď 6,5 tisíce osob k stání, anebo 2,5 tisíce k sezení a je ideální například pro různé veletrhy. Výstavám kromě toho slouží i přitažlivě pojmenovaná Hypostyle Hall. V jejím sousedství sídlí malý sál Mariana Gracie pro 200 příchozích určený k diskusím či ke konferencím. Nás ale zajímají dvě koncertní síně, které jsou součástí tohoto auditoria. Menší z nich, s kapacitou 430 míst, byla vytvořena pro komorní hudbu či sólové recitály a nese název Sál Luise Galvého, což byl významný španělský klavírista minulého století a jak jinak rodák ze Saragosy. Mnohem větší sál, neboli takřka pro 2000 diváků, je ten Mozartův, který ovšem slouží nejen symfonické hudbě či případně koncertním provedením oper, ale tu a tam se tu konají i velké konference. Tím spíš zaujme hodnocení, které o tomto sálu zveřejnil proslulý dirigent Zubin Mehta, muž, který s taktovkou procestoval svět. Prohlásil, a teď cituji, že kdokoliv se mě zeptá na moderní auditoria, musím se zmínit o tom v Saragose, protože má snad nejlepší akustiku, jakou jsem kdy poznal. Konec citátu. Celá budova se ke svému 10. výročí obdarovala doplněním svého dosud neutrálního názvu. A to marketingovým počinem, který lze číst i jako rafinovanou investici do přízně španělské královské rodiny. Od roku 2004 se totiž budova hrdě nazývá Saragoské auditorium princezny Leonory Bourbonské. Dívky, která sice tehdy slavila teprve své 20, ovšem co by nejstarší potomek krále, a tedy velmi pravděpodobně jako budoucí španělská královna. Zajímavě přitom působí fakt, že pohledná Leonora, hovořící několika jazyky, tou dobou studovala na armádní akademii, aby kromě jiného získala i vojenskou hodnost. Ale zpět k okamžiku, kdy bylo auditorium v Saragose slavnostně otevřeno, psal se 5. říjen 1994 a zazněla Beethovenova 9. My si Beethovena necháme na úplný závěr pořadu, ale zmiňoval jsem zde slavného mistra přelomu 18. a 19. století Franciska Goyu. Jehož život a dílo se stalo inspirací pro řadu hudebních skladatelů. Například Mario Castelnuovo Tedesco složil v roce 1961 cyklus pro sólovou kytaru, pro nějž mu bylo inspirací 24 grafik z Goyova slavného cyklu Leptů. Část pojmenovanou El Amor y la Muerte zahraje Zoran Dukic.

Saragosa nepatří na mapu hlavních turistických cílů v rámci Španělska. Toledo, Granada či Sevilla lákají víc. Asi je to škoda, jak pro její živou současnost, tak strhující minulost. O tom, že zde daleko severně od Středozemního moře vládli dlouho Arabové, už byla řeč. Jenže město založili ještě předtím v první polovině prvního století našeho letopočtu Římané a tehdy za vlády císařů Tiberia, Kaliguly či Klaudia byl v Saragose vybudován obří amfiteátr pro divadelní představení Pod širým nebem. Vešlo se do něj 6 000 lidí, tedy třetina obyvatel tehdejšího města. Jevištní či pódiové umění toho času představované třeba koncerty hvězdného kytaristy Pabla Sainz Viegase má zjevně v Saragose velice dlouhou tradici. O hudební tečku dnešního pořadu se postará slibovaná hudba Ludwiga van Beethovena, a sice druhá věta z jeho symfonie číslo 9. Hraje The Philadelphia Orchestra, řídí Riccardo Muti.